tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Ivan Drobný je bezesporu velmi známý zpěvák ve všech koutech naší milované vlasti. Ovšem být známým zpěvákem to znamená být také vystaven kritickému oku našich pracujících. Kolik budeš chtít kostek? O tom nakonec svědčí i následující dopis.
1: Ty floutku!
2: Jestli ještě jednou zavítáš s estrádou k nám do Lipky, okres Vimper, tak už to bude skutečně naposledy. Zpíváš jak brána v posledním tažení a nechápu tudíž, jak si mohl omámit mou dceru Anešku. Úctě Jan Obrtel, brusič nožů.
0: Někteří naši pracující pochybují o inteligenci našich předních zpěváků. Milan Drobný je právě dokladem toho.
2: Jak se ti to lidé mýlí?
0: Velice.
2: A my jsme sestavili malý kvíz, ve které Milan brilantně ukáže své schopnosti.
0: Ano, a odpoví všechny otázky kvízu.
2: Tak. Kvíz je velmi náročný a my bychom měli tady
3: představit také porotu.
2: Ano,
3: poroty.
0: Předsedou poroty byl zvolen pan Jiří Brabec.
2: To je pán, který má...
0: Ano, my mu udělujeme čestný doktorát.
2: Posaďte se, doktore.
0: Pan Jiří Brabec byl vybrán, protože má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let.
0: Některou třídu opakovali třikrát.
2: Všechno pamatoval. Takže tedy doktor Brabec je předsedou poroty a můžeme začít kvíz. Jseš připraven, Milane?
4: Vždy.
2: Otázka druhá. Které zvíře přenáší na svých bodlinkách na podzim jablíčka? Za A. krocan, za B. ježek, za C. jezevčík.
4: Ježek.
5: No ježek, ježek.
0: Počkej, to nemůžeme.
2: Porota!
0: Ptáme se poroty.
6: Milan Drobný odpověděl naprosto správně. Jablíčka nosí z pravidla na podzim na svých bodlinkách ježeček.
2: Děkuju, pane Brabeček.
0: A takhle to vypadá. To si musíme opravit. Nemůže nosit na svých bodlínkách jablíčka jezevčík.
6: Jezevčík ne, když je k tomu veden, a to nikoliv na bodlínkách, nejbrž v bubě.
2: Co krocár, ať máme jistotu. Příští kvizi.
6: Krocárek taky ne, tomu naopak, když ukážeme červené jablíčko, jak se dordí.
2: No jo. No.
0: Tak takhle. Ale z toho vyplývá, že quiz je velmi
2: těžký
0: a dovedně sestavený. Protože jak jste si všimli, jen jedna odpověď ze tří byla správná. Já bych tady navrhoval pochválit tvůrce quizu.
2: Podívej se, kdo se stavil.
0: Ano. Kví se stavili Grossman se Šimkem.
2: Tak, otázka druhá. Nesmíš to zdržovat, Milane, víš?
0: Jasně, jasně.
2: Tak povědí. Kde žije krtek? Za A v moři, za B ve vzduchu, za C v hlíně.
4: Hlíně.
2: Turku?
6: Krtek žije v půdičce.
0: Prava.
2: Další otázka. Jaké má lež nohy? Za A krátké, za B dlouhé, za C ploché.
4: Abych nechal ty krátky.
6: Kratičky.
0: Opravička.
2: Kdo chodí do baru? Za A komsomolci, za B kapitalisté, za C myslivci.
4: Já viděl kapitalisté.
2: Ono C viděl?
6: Správně, kapitalisté, i když myslivečka jsem tam taky.
7: Ne, ale to nás nezachrání, protože my si opravíme.
2: Vyjmenuj tři sovětské kosmonauty.
4: Gagarin, Leonov, Titov. Nebo Titov.
2: Vyjmenuj tři americké piráty kosmu. Milan Drobný se stává speciálním vítězem tohoto kvízu. Obdržel plný počet bodů a může nám tudíž ta

0: Korana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

slzám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Fešáci byli v Polsku. Přivez odtamtud polský kroj. Byl problém ho koupit, protože se to tam hned tak už neseženy, oni tam už v tom takhle moc nechodí po Varšavě. My jsme tam měli horší problémy. Tam třeba bylo opravdu těžký zjistit, jaký máme mít jméno v cizí řeči fešáci, aby to znělo takhle vtipně. Mimochodem, tohle mají fešáci tyhle problémy všude, jo? To se nedá přeložit, tohle slovo. V Austrálii třeba nebo v Americe, když fešáci hráli, tak nenašli tam odpovídající anglický slovo pro ten krásný výraz fešáci, tak jsme tam potom hráli pod názvem fesaci. V Polsku jsme hráli pod názvem pěkniše, jako od slova pěkný, jako pěkný. Já jsem to uváděl celý polsky a já jsem vám tam měl neuvěřitelný začátek. Jak říkám, dobrý začátek. Já jsem přišel a řekl jsem divákům teda polsky, že dobrý večer, paňstvo, vítám vás na koncertě ze Spolu, který se nazývá Fešáci, to je na jazyku polským, což v rodzaju pěkniše. Tohle, jak jsem řekl, tak se spustil takovej smích a řev, jaké já přísám jako komik jsem ještě v životě neslyšel. Takovejhle úspěch, já jsem vůbec nemohl pochopit, jak je to možný, že jsem až takhle vtipný. Já jsem viděl, že to vtipný je, pěkný, že jo, fešáci. V Bulharsku jsme hráli pod názvem Krasavci. Tam se taky tak lidi zasmáli, ale jako teď vy, Krasavci, takhle se zasmáli. Ale v tom Polsku pěkný, že to byl řev, který neměl konec. My jsme se tam potom seznámili s jedním takovým studentem, který mluvil perfektně česky, on to byl básník a překládal do češtiny, z polštiny, do polštiny básničky. To byste nepoznali, který jazyk je jeho mateřský, až mluvil perfektně oboma jazykama. A my jsme po něm chtěli, aby nám ještě vylepšil to moje polský mluvený slovo a ty naše fóry, aby mě to ještě to a tak. Mě učil ještě výslovnost a tak. No a když skončila jaksi lekce, tak já jsem mu ještě řekl tak konverzačně, hele, to jsem se tě chtěl zeptat, proč se ty lidi tak strašně smějou, když já řeknu pěkniše? A on vám tak znejistil a říkal, no tak, že jste pěkný, tak pěkniše, tak se smějou, no tak ahoj. Šel pryč a říkám, pojď sem. Tohle nebylo moc přesvědčivé. To jako není dobrý překlad, nebo co? On říká, hele, pěkniše, to jako, no tak ideální překlad, no tak jako, no měli jste se předtím poradit, to jo, no. Já jsem říkal, proč jsme se měli poradit? Říká, čeče, zní to blbě. Já jsem říkal, jak blbě? Říká, no blbě, no kuci, no tak jak vám to mám říct, protože polština nemá takový slovo fešáci, jo? Fešák přece v češtině to je něco víc než hezký člověk. Fešák to je určitá osobitost, šarm, vystupování, oblíkání, to je fešák, řekneme. My nemáme takovýhle slovo, no. Ale tohle to zní teda hodně blbě. Já jsem říkal, prosím tě, nerozčuju mě, ty umíš moc dobře česky na to, abys mě řekl, jak blbě to zní. Řekni mi český slovo, odpovídající slovu pěkniše, teď hned. On říkal, kuci, to je... Jak kdybyste řekli třeba hezouní nebo něco takového. Teď my jsme na sebe začali být zlí všichni, který to, a teď jsme se začali mezi sebou hádat, jak je to možný, že pod takhle blbým názvem. Teď kdo s tím jménem první přišel, teď všichni ukázali na mě, že já jsem ten idiot. Já jsem říkal, mě to poradili na ambasádě Polsky. Teď jsme se začali mezi sebou hádat, že po celém Polsku visejí plakáty, pěkniše. A on už zase mazal pryč. Já mu říkám, pojď sem. Ty jsi mě neřekl to hlavní, člověče. Čemu se ty lidi smějou, mě řekni. Co se já řeknu hezouní, co pak to je něco k smíchu, takhle odpodivý slovo. Čemu se ty lidi smějou, to mě zajímá. On říká, kuci, dejte mi panáka. Tak jsme mu nalili do půl litru vodku. To víte, Polák, tak to vyžach. Pak říká, víte, kuci, pěkniše. Tak se u nás v Polsku říká takovým chlapcům, co nemají rádi děvčata.

Děkuji.

0: bicykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
1: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
2: Zelení mužníci.
0: Staňte se také zkušenými stopaři, bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
0: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

svých strání si má výlo z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš,

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: a ty si důvod, dobrou noc.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo, to je. No jo, to se, buďte klidný. Jo. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
1: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. A určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to chápu.
0: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša šá, páč to víte, to je tajný, že jo? Tak takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její mohla nedověděl.
1: Slyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
0: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? On chodí hrát taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
0: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem.
3: s ní tam bydlí, víte. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte.
4: A psa takovýho pejska má, malýho.
3: Takhle malinkýho pejsa, taká má. Je jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty. Chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
3: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Je vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
3: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
3: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
3: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. To je kus. Je to jako bílý,
1: Dost!
3: Co můžete nechat?
1: Dášo, domů! To je u vás mamlas, moula, hašašíra.

radši se neohlížej, cos komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

malý grán, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině.

modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde dnes

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě

z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit.

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop, a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

0: pospíš, lásko má.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv,

tolik, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře, si uschovejte.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A někde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam někde blízko není.
2: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

duši, když život patří katům, katům dým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům,

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Lásko má, mám tu víno z voných chrén.
3: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
2: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
3: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
4: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
3: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
4: Zůstanu sám.
3: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je to tady opět. Některé obce začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat napouštění bazénu nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Často jde o místa, kde podobná omezení platí každoročně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Zatímco rodina, která pojede autem do Chorvatska, zaplatí za palivo o 900 až 1200 korun meziročně více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc. Do Jabkynic nás teď pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Už první červnový víkend bude v Jabkynicích opět patřit vzpomínce na hudebního velikána Bedřicha Smetanu. Ten v obci strávil poslední roky svého života a vznikla tu jeho nejvýznamnější díla jako Tajemství nebo Hubička, dokončil tu také cyklus Má vlast. Smetanovy Jabkynice se do obce a okolí vrací už po 105. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Pokud vás v Brně překvapili velbloudi, Luděk Savana Urbánek má vysvětlení.
3: Nepřijeli cizí velvyslanci a nevezou nám ani dary v ranci. Je to zas jen pořádný cirkus v Brně. Brněnská Bystrc má už několik dní nečekané nové obyvatele. Na louce při páteřní ulici nedaleko staré dálnice se pase stádo velbloudů. Patří k cirkusu, který v lokalitě pořádá vystoupení. Kromě velbloudů mohou lidé zahlédnout také tygry, koně nebo kozy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej. Naše borce čeká dnes v Curychu na úvod play-off mistrovství světa čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. A ještě dodám, že zápas začíná v 16 hodin a 20 minut. Končí ale zprávy. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásné dobré ráno. 6 hodin, více než 6 minut, máme 28. května a máme čtvrtek. Tak my vás zdravíme, Skačku, dobré ráno.
1: Hezký den, zejména všem Vilémům, protože to jsou kluci jako buci, kteří dneska budou oslavovat své jméno a věříme, že i spousta jejich kamarádů, známých a rodiny spolu s nimi a že taky dostanou nějaký ten dáreček,
0: ano,
1: že?
0: Nějakou housku třeba. No můj Vilém peče housky a málo mě má rád, ta očička má housky. Naďa Urbánková.
1: Víš, kolik těch housek už dostali Vilémové za svůj život, jakože for.
0: Jasně.
1: To vždycky s nějakým jménem se pojí něco.
0: Teď někdo si myslí, nějaká píseň.
1: Přesně, a teď si někdo myslí, jak je hrozně jako originální, jo. A teď prostě a ten Vilém, no jasně, dobrý.
0: Ano, tak se povedlo zase tahle ta písnička. Tak to se nezbavím. Já mám takový pocit, že se i nezbavíme ani dnes v rámci písniček probouzení, protože to bude opravdu téma aktuální právě.
1: Vážně. Tak moc se těším, tak věřím, že i vy se těšíte, k písnice na probouzení se dostaneme v závěru této hodiny, ale teď jsme na startu. Teď vás vítáme, přejeme vám pěkné ráno, zase slunečné, ale dneska už by ty teploty neměly být tak šílené, jako v těch uplynulých dnech, tak konkrétní budeme za malý okamžik.
0: Ano, tak ať se vám dobře poslouchá, ještě jednou přeje Kačka a Vláďa.
1: No a tady už je Babi Daněk a Robert Křesťan i Guantánamo.
0: Je to tady.

0: 6:13 jste spolu s námi a my jsme spolu s vámi. Snad jste rádi, že vás teď budeme informovat o tom, jak to vypadá po venku. Jak je to s tím počasím? Tak ty teploty jsou, řekla bych, výrazně nižší než třeba včera, ale to samozřejmě koresponduje s tím, že dneska ty teploty přes den zase nedosáhnou tak extrémních výšin, jako třeba včera, a to už bylo úplně napadnutí.
1: No, to bylo, stačilo. Včera jsem odpoledne chodil po Praze trošičku a mohu říct, že ty ulice byly natolik rozpálené, že ono se to teplo ještě drží do těch pozdějších odpoledních hodin, takže to sálá z té rozehřáté dlažby. Uvidíme, jak to tedy bude vypadat dnes. Jak to vypadá na silnici 56, což je z Ostravy příjezd do Hlučína, tak tady se stala vážná dopravní nehoda a auto zde srazilo cyklistu, tvoří se kolony už z Petříkovic, tak dávejte na sebe pozor, hlavně na cyklisty.
0: Tak za chvilku kapela Olympic, taky jsem se narodil voz, no a hodně podrobně o počasí za malý okamžik.
1: Právě po jí zmíněné písničce, to jsem dlouho neslyšel, na to se těším.
0: Tak to tak jako trošku zvolníme, jo. Ale můžeme se i zaspívat.

0: Jak bylo, je a bude.
1: To jsou informace, které budou následovat zhruba 2 minuty. Se budeme bavit jenom o počasí, ale ještě předtím si tady řekneme, v kolik nám dneska vyšlo sluníčko. Bylo to minutu před hodinou 5, tak dneska už 4:59, jo, sluníčko si přivstalo, a zatím to bylo vždycky kolem té 5. hodiny, tak dneska ještě dříve. A zapadat nám bude 4 minuty před 21. hodinou.
2: No a ještě než se aktuálně dostaneme k tomu dnešnímu počasí, tak nakoukneme do historie, konkrétně do Klementina, kde byly naměřeny rekordní teploty. Konkrétně v roce 1858 bylo nejchladněji, to meteorologové naměřili 3,9 stupňů Celsia, pro změnu 31,8 stupňů Celsia v roce 2005.
1: No tak tam se bychom se dneska teda vůbec neměli dostat na ani takhle nahoru, vysokou. Dolů, tak na takhle vysokou teplotu, tak naštěstí dolů taky ne, tedy k těm 4 stupňům. Tak v tuto chvíli jsou teploty povenku, tak když to vezmeme průměrem, jsou tedy jako ten rozptyl je opravdu velmi vysoký, řekněme třeba od 4 do 10 stupňů Celsia, ale průměrem řekněme, že je 8 stupňů.
2: No a my už jsme hovořili o tom, respektive Kačenka, že ty dnešní teploty nebudou zas až tak extrémní, jako tomu bylo v těch předcházejících 2 dnech. Mají vystoupat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia, no a k tomu má být jasno, až polojasno.
1: Mrkneme se i na pátek, ten by měl být taky jasný, až skoro jasný, s nejvyššími denními teplotami mezi 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupni Celsia, ale Šumava 21.
2: Ano, co se týká pranostik, tak tady máme nějaké univerzální, třeba souly májové, hřiby červivé, bude suché léto.
1: Někdo chodí teďka na hřiby, jo?
2: No, už rostou, znám spoustu lidí.
1: No já vím, že jako už rostou, ale že by už jako všichni takhle vyráželi.
2: Dobře, je to možný.
1: Dobře, já tady mám ještě jednu. Když máj vláhy nedá, červen se předá.
2: Ať se vám dobře poslouchá Překačka Vláďa, v tuto chvíli Krajina v tobě, Marian.
1: Ano, tak hezký poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dnešní první dopravní informace začneme na kolejích Hradec Králové, Hněvče Ves. Tak to je trasa, kde se vlakem nesvezete. Platí to pouze na 2 dny v týdnu, tedy aktuálně na čtvrtek a zítra se to bude týkat tedy pátku. Plzeň Nepomuk do 13. června je zde vlaková výluka a ještě jedna Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí do 4. následného měsíce. Tak co nám nabízí silnice, dopravní nehody, nějaké uzavírky? Jedna z těch aktuálních uzavírek je na místní komunikaci v Ústí nad Labem, Střekov. Další uzavírka je hlášena z Jihlavy v ulici na Sloupák. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem. No a po dopravě nás čeká Tomáš Adamec, počasí a samozřejmě také zprávy. A nakoukneme se, kdo dnes slaví svátek. Šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Country rádio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lanová dráha na Pražský Petřín by měla být od září v provozu. Dopravní podnik za opravu dal 272 milionů korun. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni, někde se dokonce zlevňovalo. Také na Vysočině začíná letní koupací sezona. Za koupáním ven mohou lidé vyrazit už i do akvaparku. Otevřeno má Třebíčská Polanka a brzy přibudou další. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak Vláďo, jak to je s tou písničkou?
2: František, rodák z blízké vesnice.
1: Ne, teď to je o Vilém.
2: Jo, Vilém prostě teče housky a málo mě má rád. A očička má ouský a pořád chtěl by spát. A ona strádá, ta jeho přítelky.
1: Aha, a může slavit dneska i Vilém, který nemá očička ouský?
2: Já si myslím, že každý Vilém bez rozdílu má dneska důvod k oslavě. A hlavně vy, které máte nějaké vildy, vilíky ve svém okolí, můžete mít radost z toho, že jim můžete popřát.
1: Já si myslím, že možná po ránu takhle má každý vilík, jako ty očička ouský, protože se jako probouzí, víš, a teďka než prostě ta očka rozlepí a než se vlastně dozví, že dneska je ten jeho velký den, tak my jsme o toho, aby vás, jsme vás informovali. Tak toto jméno má germánský původ a vzniklo ze staroněmeckého jména Wilhelm, které se vyvinulo ze slov Willo, což znamená vůle, a Helm, to je přilba. Takže tenhle ten člověk není prostě člověkem s přilbou, jo, co má pevnou vůli a prostě třeba umí zhubnout, jo, ale je to člověk pevné vůle. Takhle se to jméno překládá. Říká se jim Will, Willy, Vilémek, Viloušek, Vilíček a také Vilík. V Česku jich máme kolem 60.
2: Tak v dalším, které ne v dnešním dnu jsem chtěl říct, máme v kalendáři jméno Klaudie. Jedná se o ženské křestní jméno latinského původu a vychází ze slova Claudus, tedy kulhavý. No a přenesený význam je náležející ke starořímskému rodu Klaudiu. No a těch Klaudií tomuto krásnému jménu gratulujeme, přejeme všechno nejlepší, máme jich kolem 500.
1: No tak vidíš, tak to podle mě lepší, ta druhá definice,
2: ano, než kulhavý.
1: Než kulhavá Klaudie. Tak ve světě slavíme Světový den her a ten v roce 99 vyhlásila nezisková organizace Mezinárodní asociace knihoven hraček, která sdružuje knihovny hraček a her z celého světa. Ty totiž poskytují prostor pro hraní široké veřejnosti a pomoc pro školeného personálu.
2: No a když se podíváme, kdo dnes slaví na Slovensku, tak tady máme jméno William. I vám přejeme všechno nejlepší.
1: No a ještě se koukneme do Chorvatska, protože tam mají Den ozbrojených sil.
2: Teď už si dáme muziku, kapela Hoptrop a Tři kříže. V 6 hodin a 40 minut. Krásné ráno.
1: Hezký den, za chviličku počasí a také doprava na Country Rádiu.

Špek, Pejty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Faith Hill ve vysílání Country Rádia. Čas 6 hodin 47 minut. Krásně v nás rozproudila krev tato úžasná zpěvačka. A věřím, že vás rozproudíme krev i co se týká počasí.
1: I dopravy, nebojte, to no, se vám rozproudí krev
0: tam je
1: hodně.
0: Dobře, tam je to spíš na té negativní platformě, ale my si řekněme, že dnešní teploty budou nižší než oproti předcházejícím dnům. Mají dosáhnout maxima od 21 do 25 stupňů Celsia. No a jak to vypadá aktuálně po ránu? Tak i dnešek se nám po ránu malinko snížil, co se týká teplot oproti včerejšku. 9, 8, 10, max 11 stupňů na jižní Moravě a paradoxně v severních Čechách. Tady vidíme zatím samá sluníčka. Teď je jasno.
1: D1 ve směru na Prahu z Brna, tak dávejte pozor za sjezdem na Měřín na 135. kilometru. Je tam odstavené auto a tečou z toho odstaveného auta pohonné hmoty. Je to tam pěkně rozježděné, tak opatrně auta tam zpomalují, protože neví vlastně, co se děje. Tak zpomalte i vy, ale mnohem dříve.
0: Tak my si dáme další muziku, čekají nás Brontosauři večerka a za chviličku někoho z vás. Já prozradím Viléma, budeme probouzet.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin 50 minut jdeme volat Mamutovi. Tak málo kdo ví, že jako Mamut je ještě mezi námi, že?
2: Ano, určitě.
1: Je to dobře se schovává.
2: Je to krásná přezdívka, dokonce i ta osoba, která mu tohle přání věnuje, má přezdívku Čertice.
1: Jo, tak to je sama přezdívka.
2: Ano, přesně tak. Tak věříme, že Mamut alias Vili nebo Vilém nám zvedne telefon, abychom mu tohle krásné přání mohli odprezentovat.
1: Mamut a Čertice.
2: Ano, to je krásná dvojka, jasně.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: Dobře, tak vypadá to, že Vilémovi se asi dneska nedovoláme.
2: No tak pokud peče housky.
1: To je možné, ano. Je to možné. Tuhle tu písničku máme zrovna zahrát. Můj kamarád Vili, řečený Mamut, má dneska svátek a zahrajte mu tu jeho Můj Vilém peče housky. Děkuji, Čertice, tu stojí.
2: Ano, tak písnička je připravena. Vilémům, Vilíkům a zvláště Mamutovi přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Vilém peče housky právě teď. Pěkné ráno.
4: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Krásná třeba klasika, ano, krásná písnička od Ivana Mládka, krátce před 7 hodinou raní.
1: No a poté 7, až si dáme nějaké ty informace ze zpráv, tak nás čekají Ohaři, dáme si jejich písničku každé ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro kamionáky. V dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu skoro 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let. Na polích dozrávají jahody. Jako každý rok někteří zemědělci nabízí možnost samosběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, je lákavá i nižší cena než v supermarketech. Velký zájem o jahody mají lidé například ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Jak to bude s výdejními boxy v Jičíně, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Po vzoru jiných měst připravila jičínská radnice nová pravidla pro umisťování výdejních boxů ve veřejném prostoru. Strategii schválila rada města a úřad už nyní jedná s provozovateli jednotlivých boxů o jejím naplňování. Směrnice se týká jak samostatně stojících výdejních míst, tak zařízení integrovaných přímo do budov. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Také ve Zlíně mají senior taxi a zájem je velký.
3: Služba Senior Taxi ve Zlíně funguje už rok a město jí při výročí rozšířuje o novou výhodu. Senioři a držitelé průkazu ZTP a ZTTP mohou nově získat dvě jízdy měsíčně navíc, pokud tedy využijí online objednání jednoduše přes webovou aplikaci. Za první rok si službu objednalo více než 5000 osob. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit jí může v nedělní odvetě od 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Každé ráno, ať padá dešť nebo sníh, zpívají o haře, tak dneska nebude padat snad nic. Možná ta jižní Morava, že tam spadne nějaká sem tam kapka, ale taková ta příjemná, taková bude takový ten jarní deštík takzvaně, protože vlastně léto ještě není, jo? Ono to sice vypadá jako mnohdy po venku, že ty teploty jsou vyloženě letní, ale stále máme jaro.
1: Na ten deštík samozřejmě mnozí čekáme, zvláště pak zahrádkáři, ale je docela možné, nebo s určitostí si troufáme tvrdit, že vy naši posluchači čekáte na nejbližší muziku, která nás čeká i v této hodině, a to mezi 7 a 8.
0: No, tak nebude jí málo, čeká na vás třeba Josef Šimek, kapela Greenhorns, bude i Epidemie a jejich Nouzový kód. No a co se mluvení týče, tak vám povíme o tom, co se událo před mnoha a mnoha lety v dobách, kdy, na které se nikdo z nás vůbec nemůže pamatovat, a povíme vám informace, které se k tomu dnešku, tedy 28. květnovému dni vztahují.
1: Teď už muzika. Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa. 7:07.
0: Dobré ráno a hezký den.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: i my vysíláme nouzový kód, alespoň co se týká dopravy. Dávejte si dobrý pozor na D5 se z Plzně do Prahy. Kamiony už stojí u Berouna, takže tvoří se nám tady velké kolony až na Pražský okruh.
1: Tak pozitivní je ale počasí, protože to si myslím, že dělá každému z nás teď radost, protože ty teploty se v tuto chvíli, jako ten rozptyl je opravdu veliký, jo, nedá se říct, že všude je prostě třeba 12 stupňů, to ne. Někde je 5, někde je 11, ale ty teploty dneska dostoupí na svá maxima, která budou kolem 25 stupňů Celsia. V tuto chvíli nejvyšší teplota v Míšku pod Brdy kolem 18 stupňů.
0: No a co se týká muziky, tak v 7 hodin a 13 minut nás čeká Marie Rotrová. A krásná píseň Kůň bílý.
1: Ano, tu si hezky užijte, přejeme vám pěkné ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Tak se mrkneme do historie, a to přesně ve čtvrt na 8. Začínáme jednou zásadní událostí z roku 1893, protože tehdy byla otevřena veřejnosti Tretiakovská galerie v Moskvě a to byla velká událost.
2: Ano, velkou událostí bylo i narození Pavlíny Filipovské. Ta spatřila světlo světa dnešního dne v roce 1941. Řeč je o české herečce, zpěvačce, konferenciérce a také televizní a rozhlasové moderátorce. Samozřejmě všichni víme, že se jedná o dceru herce Františka Filipovského. Všechno nejlepší.
1: Míříme i do světa a tady už máme ne člověka, ale máme tady koně. Jo? V roce 2003 se narodila Prometea, což byl první naklonovaný kůň. Klisná plemené Huffling se dožila přirozeně vysokého věku a v roce 2020 uhynula, takže už není jaký ten pátek mezi námi, ale prostě první naklonovaný kůň.
2: No a teď tady máme úmrtí barokního operního skladatele. Tím byl Leonardo Vinci, zemřel v roce 1730.
1: Tolik dnešní data v datech.

0: Zaprášené diamanty, a to byl Roman Horký a kapela Kamelot. Jinak Roman Horký měl vystoupit na Country Fontánách, tak bohužel tam vystoupit nemůže ze zdravotních důvodů. Není na tom úplně dobře, takhle už je doma. Vypadá vlastně, když se na něj díváte a vidíte ho třeba, když natáčí nějaké příspěvky na Facebook, tak vypadá vlastně jako velmi zdravě. Člověk by řekl, že je na tom dobře, ale odložil spoustu koncertů, je mu to moc líto, a tak samozřejmě zdraví je vždycky přednější.
1: Ano, zdraví je přednější a my Romana Horkého samozřejmě zdravíme prostřednictvím Country Rádia a přejeme brzké uzdravení. No a Valdemar Matuška z písní Holky, já mám všechny rád, to je téma, které nás čeká krátce před dopravou.
0: Ano, tak si hezky užijte tuhletu písničku a pak už tedy dopravní servis na Country Rádio. Pokud k němu něco máte, klidně zavolejte 210 323 333.
1: Budeme rádi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme podívat, jak to jezdí a také, kde nám to nejezdí v rámci vlakových výluk. Hradec Králové, Hněvněvšec, tak tady nám vlaky nejezdí dnes, tedy ve čtvrtek a v pátek. Další trasa vlakového spoje, která dnes bude v absenci v rámci svezení se, je na trase Plzeň-Nepomuk, také Kralupy nad Vltavou, Kladno-Dubí a nebo ještě Vsetín-Půchov. Tahle ta výluka je opravdu dlouhá, ta potrvá až do konce roku. Jak to vypadá na silnicích, průběžně vás informujeme jak o pražském okruhu, tak samozřejmě o aktuálních dopravních nehodách, které se stávají na celém území České republiky. Ale teď aktuálně pojďme do Brna, konkrétně Brno-Žabovřesky, v ulici Zeleného se havarovalo a také v Karlovarské na Praze 6. Tolik tedy doprava. Za chviličku nás čekají zprávy s Tomášem Adamcem a pak už se podíváme, co se nevešlo do ranního otazníku. Šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Country Radio.
3: Viděl jsem mnoho, sykl těše vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
4: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět spacem.
5: Zelení mužníci.
6: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
7: Se ptáš, štěstí jen mužka zlatá.
6: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Polovina května sice přinesla potřebné srážky a krátkodobou úlevu od sucha. Závěr měsíce ale vrací do Česka teplé a převážně suché počasí. Na většině území do konce týdne téměř nezaprší a sucho začne znovu rychle zesilovat. Správa železnic v Hostivici u Prahy tento týden zahájila stavbu elektrizované trati mezi Pražskou Ruziní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029. Lebku svaté Zdislavy církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti. Pak ji chce vrátit do hrobu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme tu měli téma. Téma, které nás provází celý život a nad kterým občas přemýšlíme. A říkáme si, když jsem byl malý, tak jsem sněl o tom, abych byl třeba kominíkem, nebo
2: kosmonautem,
1: popelářem. Já jsem chtěl být kosmonaut a popelář, to si pamatuju.
2: Dohromady, nebo popelářem někde ve vesmíru.
1: Podle směr by se to rozlišovalo. Také jsem chtěl být machine fearou, jo? Takže těch věcí, které jsme měli jako svůj sen, jsme měli nepočítaně. Mnohým se to splnilo, mnohým se to nesplnilo a rádi si na to zavzpomínáte. Konec konců s tím souvisí i vaše odpovědi, které jste nám na tento ranní otazník včera poslali.
2: Tak je, jak jste mohli slyšet, tak Vláďovi se žádný z těchto snů nesplnil, jo? Takže Vláďa může snít dál, ale to je přece důležité, prostě nepřestávat snít to, že se nějaký sen nesplní, neznamená, že byste na ně měli zanevřít. Myslím si, že je moc hezký jako pořád k něčemu jakoby mířit a cílit a pořád jakoby něco jakoby chtít.
1: No, pořád cílí a míří třeba Ivo, který napsal krásnou odpověď. Bohužel ne, ale stále žiju ve snu a čekám.
2: Na co?
1: No, jestli přijde splnění nějakého jeho snu.
2: Jo, takhle, ano. Jo, takhle. No, tak je samozřejmě dobré i pro to něco udělat, jo? Jako sedět doma, takhle mít překřížené ty ruce a dělat mlýnek, jo? A čekat, že prostě bude ze mě kosmonaut, jako, jo, jako může se stát, ale spíš ne.
1: Jasně.
2: Tak Renča píše, jo. A pak jsem se probudila. No, tak musíte i přes den, jo? I přes den snít.
1: Danuše nám napsala, ahojte, kdybych odpověděla poctivě, tak prostě nevím, ale jsem teď natolik spokojená, že žádný splněný sen na to prostě nemá.
2: No, niž.
1: To je taky moc hezká.
2: Jarka napsala, naštěstí se žádný z nich nevyplnil, byly totiž příšerné.
1: Ano, to se nám také času zdává, že se nám zdají nějaké příšerné sny. Ráno se probudíme a říkáme si, zaplať pán Bůh, že se nesplnil.
2: No tak ale někdy taky samozřejmě v mládí sníme o něčem, že bychom chtěli a pak v dospělosti si říkáme, ježiš, to je blbost, ještě, že se to nevyplnilo.
1: Tak, teď už Emilou Harris.

0: Jen tak trochu projíždím, pokud i vy někde se aktuálně teď projíždíte a řekli jste si, tak co bych já tak po ránu, kde bych já se zdržel, tak na D1, tam je to celkem jistota, že zejména tady, pokud vyrazíte z Prahy do Brna, tak vězte, že na příjezdu do Brna, v podstatě ať pojedete nejenom z Prahy, ale z jakéhokoliv jiného směru, tak tam jsou komplikace a tam se určitě zdržíte. Ale když to vezmeme teda z té Prahy, tak na D1 na příjezdu do Brna zhruba 174. kilometr, tak tam nám začíná první kolona.
1: No a rozhodně my dva vás zdržovat nechceme a nebudeme, ale určitě vám přijdou od teploty, které jsou teď po ránu. Kolem 10 až 11 stupňů nám to krásně leze nahoru. Nebojte se, žádné kabáty si brát nemusíte, i když se nám oproti předcházejícím dvěma dnům to počasí malinko ochladí. No, ochladí je to relativní, protože teploty budou v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
0: No takže konečně bude příjemně konečně bude krásné počasí a čeká nás prostě parádní den.
1: A také písnička od Pacifiku, Zlatý údolí.
0: Dobré ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak máme tu dneska jednoho významného člověka, bohužel už není mezi námi, to vám možná trošku napovíme. A vy na základě pěti otázek a námi vyřčených pěti odpovědí budete hádat, o kom je vlastně řeč. A v případě, že se vám to povede a zavoláte nám na telefon 210 323 333, a správně odpovíte, tak od nás máte deštník Country Rádia.
2: Tak příležitost bude mít pouze jeden, takže pokud nám to nevyjde, tak už teda bohužel. Ale můžete si samozřejmě hádat i bez toho, aniž byste nám sem zavolali. Můžete jen tak jako na nečisto si to třeba zkoušet.
1: A pak si řeknete, safra práce, proč jsem nezavolal?
2: A pak si řeknete, mohl jsem to mít. Takže ve hře je deštník Country Rádia a my se začínáme ptát. Ptám se já. Co je pro vás specifické?
1: No tak bez pochyby film.
2: Takže herec?
1: No, jen příležitostně, ale hlavně jsem znám z pozice režiséra.
2: A prozradíte nám, jakými režijními snímky jste se proslavil?
1: No tak ne, tak úplně, to už byste odhalili na 100%, ale zejména adaptace mi děl Bohumila Hrabala.
2: No a třeba chystáte nějaký nový film, o kterém už jsme slyšeli?
1: No, já jsem hned na začátku řekl, že už nejsem mezi živými, takže to určitě ne. Zemřel jsem 5. září v roce 2020 ve věku 82 let.
2: Dobře, tak přinesla vám filmová režie nějaké významné ocenění?
1: Já jsem věděl, že to ze mě chcete vytáhnout. Dobře, tak já to řeknu. Ano, bylo jich víc, ale určitě stojí za zmínku film Ostře sledované vlaky podle literární předlohy již zmíněného Bohumila Hrabala z roku 1966, za který jsem získal Oscara za nejlepší zahraniční film.
2: Já mám jasno.
1: Já mám také jasno a věříme,
2: že... No tak ještě, aby si neměl jasno.
1: A věříme, že jasno bude mít i následný posluchač Country Radio. Dobrý den.
3: Sulík Petr, dobrý den, zdravím vás.
2: Dobré ráno, Petře. Tak povídejte.
3: Dobré ránko. Jiří Menzel.
2: No, zkusíme.
1: No jasně.
2: Může být, takže ano. Jiří Menzel je ta správná odpověď, na kterou jsme čekali. Co vás ujistilo v tom, že zavoláte a určitě vyhrajete?
3: Hrabaloviny,
2: no, tak to byla. Jo, to byla sázka na jistotu.
1: Ano. Tak my vám gratulujeme, nezavěšujte telefon, my si dáme další muziku. Čeká nás D58, naštěstí jen v té hudební podobě. Tak si pojďme užít společně.
2: Tak moc gratulujeme, mějte se fajn.
3: Nápodobně, díky.
4: Dálnice, to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane.

stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Mirek Peleček, vše k nás jednou donese čas. Tak, čas 7 hodin 56 minut.
1: Tak Mirek Peleček bude samozřejmě hostem Country Fontán a taky 21. července bude na Country Parníku, kdybyste ho chtěli slyšet naživo. Máte tedy dost příležitostí tak učinit.
0: Hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

Ahoj kamarádi, tady je zde nál Vřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků Skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je to tady opět. Některé obce začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat napouštění bazénu nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Často jde o místa, kde podobná omezení platí každoročně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Zatímco rodina, která pojede autem do Chorvatska, zaplatí za palivo o 900 až 1200 korun meziročně více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc. Do Jabkynic nás teď pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Už první červnový víkend bude v Jabkynicích opět patřit vzpomínce na hudebního velikána Bedřicha Smetanu. Ten v obci strávil poslední roky svého života a vznikla tu jeho nejvýznamnější díla jako Tajemství nebo Hubička, dokončil tu také cyklus Má vlast. Smetanovy Jabkynice se do obce a okolí vrací už po 105. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Pokud vás v Brně překvapili velbloudi, Luděk Savana Urbánek má vysvětlení.
3: Nepřijeli cizí velvyslanci a nevezou nám ani dary v ranci. Je to zas jen pořádný cirkus v Brně. Brněnská Bystrc má už několik dní nečekané nové obyvatele. Na louce při páteřní ulici nedaleko staré dálnice se pase stádo velbloudů. Patří k cirkusu, který v lokalitě pořádá vystoupení. Kromě velbloudů mohou lidé zahlédnout také tygry, koně nebo kozy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej. Naše borce čeká dnes v Curychu na úvod play-off mistrovství světa čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rolíka s reprezentační střídačkou. A ještě dodám, že zápas začíná v 16 hodin a 20 minut. Končí ale zprávy. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 8 hodin, 8 minut, posloucháte Country Radio, tak věříme, že vás muzika, kterou vám pouštíme a budeme pouštět, příjemně naladí a vlastně tak nějak jako připraví na ty velké nervy, které nás zase odpoledne čekají.
1: No to teda, protože dnes nás čeká opravdu velký a dalo by se říci těžký zápas. Prostě v rámci té skupiny jsme se dostali do utkání v rámci mistrovství světa, tuším, že budeme hrát s Finskem.
0: S Finskem, ano, je to s Finskem, což je vlastně takový
1: velmi
0: jako...
1: silný soupeř.
0: Za prvé velmi silný soupeř, a nevím, jestli jsi někdy slyšel finštinu. A to je teda, jako musím říct, že to je tak jako vlastně pro nás Čechy jakoby legrační jakoby jazyk.
1: No je to hodně podobné maďarštině, že jo? To je taková ta úromaďarština, dalo by se
0: je to, ale já si myslím, že tam možná i během toho utkání zaslechneme nějaká ta slova, minimálně samozřejmě jména ano. těch hráčů. A to je taková jako v uvozovkách legranda. Je to prostě hezké poslouchat z pozice jako Čecha, který má prostě to ucho nastavené na úplně...
1: úplně někam jinam.
0: Úplně někam jinam. No.
1: No, mezi náma je to velmi těžké. Jazyk, také jsem měl tu možnost díky synkovi, který tu finštinu vlastně dělal, takže...
0: Co jste se spolu učili, jo? No, tak Vláďo, napočítej nám do 10 finsky, co? Já tě zkontroluju, co?
1: Ano, tak nevím. Příště možná. Dáme si raději muziku.
0: Nebojte se, milí posluchači, jestli chcete Vláďu slyšet počítat finsky do 10, tak já to z něj dostanu během této hodiny, jo?
1: Já se na to psychicky připravím, uvidíme. Jdeme na muziku.

0: 8 hodin 16 minut, máme tu jednu velmi důležitou aktualitu z Prahy, co se týká dopravy ve směru z Holešovic do centra před náměstím IP Pavlova. Počítejte docela s problémem, protože tady praskl vodovod a jede se jen jedním jízdním pruhem. Kolona je až od Florence a hýbe se velmi, velmi pomalu.
1: Jako někomu doma praskl vodovod, jo?
0: No, někomu. Ano,
1: to vypadá na nějakou větší patálii, to bude asi něco
0: bude,
1: v zemi.
0: Ano,
1: a bude to
0: samozřejmě
1: tam pravděpodobně na delší dobu. Podíváme se i na situaci, která je po venku, co nás čeká za počasí dnes. Teploty příjemné, 21 až 25 stupňů Celsia. V tuto chvíli se pohybují mezi 13 až 16.
0: Tak, než si dáme pořád pod lupou, čeká nás kapela Marcia se Zuzanou Michnovou a píseň s Luisem.
1: Tak tahle nádherná muzika, užijte si těsně před pořadem pod lupou.

0: pod lupou.
1: 8 hodin 21 minut, před námi pořad, který vždycky obsahuje jedno krásné jméno někoho, kdo se s tímto dnem pojí. Tentokrát se s 28. květnem pojí jméno Svatopluk Skopal, který má dneska narozeniny. Jde o českého herce, divadelního pedagoga a režiséra, syna divadelního režiséra Svatopluka Skopala, manžela herečky Lenky Skopalové a otec herce Františka Skopala.
2: Po maturitě chtěl studovat pedagogickou fakultu, ale nakonec se přihlásil na brněnskou JAMU. O herectví se začal zajímat až za studií pod vlivem hostování v legendárním brněnském divadle Husa na provázku.
1: První malou filmovou roli dostal ještě jako student JAMU v povídkovém filmu Hry lásky šálivé, kde s ním hráli také další kolegové ze studií, například Jiří Bartoška. Brněnské divadelní angažmá předurčilo Skopala k dalším rolím vzniklým v produkci brněnského televizního studia, například v seriálu Slovácko sanje súdí.
2: V roce 1976 odešel do Prahy, a to do angažmá ve Vinohradském divadle. V letech 1994 až 2003 vyučoval na pražské DAMU v roli odborného asistenta.
1: Během své herecké kariéry stvárnil desítky filmových a televizních rolí, například v seriálech Sanitka, Dlouhá míle, Vyprávěj a Poste restante. V roce 2020 hrál v detektivním televizním seriálu Poldové a nemluvně postavu Karla Mlejnka.
2: Svatopluk Skopal byl velmi výrazný také ve filmovém a televizním dabingu, kde dabuje například Hektora z amerického filmu Sám doma 2, Ztracen v New Yorku, anebo inspektora Robyho Rose v seriálu Taggart.
1: Tolik tedy připomínka Svatopluka Skopala, jeho skvělých filmových rolí. Má dneska narozeniny, tak mu můžete klidně popřát, třeba na Facebooku Country Rádia.
2: No a my posíláme písničku od skupiny Paběrky, Toulám se.
1: Tak všechno nejlepší Svatopluku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dopravu a to krátce před 8:30 začínáme na kolejích. Krátkodobě vlakové výluky, ty jsou na trasách Hradec Králové, Hněvče, Ves. Další výluka Plzeň Nepomuk, no a ještě jedna Kolín Kutná Hora, ta se týká jen osobních vlaků. Rychlíky projedou, tahle výluka potrvá až do 15. následujícího měsíce. Jak to vypadá na silnicích? Začínáme ve Zlíně, kde se havarovalo a to se týká ulice Zálešná. Další dopravní nehoda je ve Valašském Mezříčí v ulici Sokolská a ještě pohled na Prahu 9. Tady došlo k dopravní nehodě v ulici Kbelské. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po zprávách s Tomášem Adamcem už nakoukneme do kalendáře, kdože dnes slaví svátek. Šťastnou cestu. Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lanová dráha na Pražský Petřín by měla být od září v provozu. Dopravní podnik za opravu dal 272 milionů korun. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni. Někde se dokonce zlevňovalo. Také na Vysočině začíná letní koupací sezona. Za koupáním ven mohou lidé vyrazit už i do akvaparku. Otevřeno má Třebíčská Polanka a brzy přibudou další. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Vilém, což je jméno germánského původu, vzniklé ze staroněmeckého jména Wilhelm, které se vyvinulo ze slov vůle a taky přilba, takže Vilo a Helm. A tenhle ten kluk, tedy jeho jméno, se překládá jako ten, kdo má pevnou vůli. Tak ten, pro co se rozhodne, tak tomu prostě jde. Jo? Chce zhubnout, zhubne. Chce stloustnout, stloustne. Do zítra je všechno vyřešeno.
2: Jak vám závidím, Vilémové, máme jich více než 60.
1: Ty chceš zhubnout?
2: já nevím, něco jako, že když si to vemou jako pevnou vůli, tak to prostě dotáhnou do zdárného konce.
1: Jo, to se ti nedaří, no to je
2: no,
1: pravda.
2: Jak kdy, no. Dobře.
1: No spíš ne.
2: V kalendáři další jméno, tím jménem je Klaudie. Jedná se o ženské křestní jméno latinského původu a vychází ze slova Claudus, což znamená kulhavý. Přenesený význam je náležející ke starořímskému rodu Klaudů a těch Klaudií, ať už kulhají či nekulhají, máme v České republice téměř 500.
1: A máme to nějak rozdělené? Víme, kolik jich kulhá a kolik ne?
2: Nevím, ale každopádně je to krásné jméno. Oproti Vilémům je jich tedy v České republice daleko více.
1: No tak, jestli si ukopli palec, tak samozřejmě mohou kulhat. A i tak vás zdravíme a přejeme samozřejmě brzké uzdravení. Jo? Bez kulhání, ať si ten svátek dneska hezky oslavíte. Dneska máme také světový den her. V roce 1999 ho vyhlásila nezisková organizace Mezinárodní asociace knihoven hraček.
2: A ještě se podíváme na Slovensko, protože na Slovensku slaví William. Přejeme i tam všechno nejlepší a posíláme muziku Wander do 50. Zlatokop Tom.
1: Ano, to je nádherná muzika. Následovat bude Aleš Petržela. Tak hezké čtvrteční ráno.

0: Tak máme skoro 8:45 a v tuhle tu chvíli, i když je to takový čas, kdy si člověk říká, tak to už všechny ty zácpy pominuly, že no. To už všude projedu jako v pohodě, všichni už jsou v práci, tak bohužel tady v Brně, pakliže se chystáte do ulice Vídeňské, tak jedete-li z Pohořelic, tak tam se to pěkně ucpalo a pěkně si tam postojíte.
1: Ano, tak možná trošku optimističtější bude počasí pro dnešní den, zvláště pro ty z nás, kteří nemáme rádi až tak vysoké, dalo by se říct, tropické teploty. Protože ty nejvyšší budou v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia, no a teď, alespoň v těchto hodinách se pohybují kolem 10, na mnoha místech už třeba 12 až 13 stupňů Celsia.
0: No a někde i 15, někde už 15. Pokud se mrkneme na Moravu, tak tam jsou teploty i vyšší, tak samozřejmě ty teploty budou stoupat k nějakým 25 dneska, takže příjemně bude.
1: Tak a teď je důležité náš telefon 210 323 333, na který můžete volat už teď, tedy v případě, že jste se ještě nezúčastnili naší pravidelné ranní soutěže Dospíváš to.
0: My si dáme Willyho Nelsona On the Road Again a to je přesně ten čas, kdy zhruba 2,5 minutky můžete zkoušet volat.

0: Dospíváš to?
1: Tak před chvilkou jsme tleskali, jo, tam s Willem Nelsonem, možná, že budeme tleskat i za chvilku, protože na lince už máme naši posluchačku. Dobré ráno přejeme.
2: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno. Zeptáme se na jméno.
2: Jiřina.
3: Jiřinko, jste zpěvačka nebo jenom tak amatérská?
2: Ne, jsem důchodce.
3: Jo, zpívající
1: důchodce. No ale to přece neznamená, že nemůžete být zpěvačka, že? Můžete být zpěvačka v důchodu.
2: Jsem taková, jen si broukám tady u Country Rádia.
3: No a to broukání
1: to
3: je.
1: To se nám bude hodit.
3: To je právě součást té písničky. Takže jste připravena.
1: To jste trefila.
3: Ano. Jste trefila. Takže pojďte si pobrukovat, my pustíme ukázku a vy budete pokračovat dál. Držíme palce. Jdem na to.

0: Zpívej tu píseň známou, la la la la la.
1: To zná.
2: Jo, ta... píseň známou, la la la la, no teď už nevím.
0: A pojďte, pojďte.
1: Tu zná i táta
2: s mámou.
0: I vítr jí hrál.
2: Znal, no.
0: I vítr jí hrál.
1: Ale jo, krásný. Jasně.
0: Ale vy jste prostě, jako to byla fakt neskutečná náhoda, jak vy jste říkala, jen si tak broukám. A my no, tady no, pak no. máme, koukej se mnou si píseň broukám.
2: Jo, jo, jo.
1: No. Dobře, takže vyhráváte tričko, my vám moc gratulujeme. Krásně zpíváte.
2: Helejte, chtěla se zeptat.
1: Ano.
2: Nešel by dešník?
1: Nešel, my se zeptáme.
0: My se zeptáme, jestli by nešel deštník, jestli má nožičky, jestli k vám doputuje, jo? Tak. Mějte se fajn, gratulujeme.
2: Zkuste, prosím, smutně koukám.
1: Teď už Petra Černocká, my si můžeme zabroukat celou píseň od A až do Z. Koukej se mnou si píseň Broukej. A gratulujeme vám, zůstaňte na lince.
2: Jo, děkuju.
0: Parádní výkon.
1: Super to bylo, že?
0: Super.

0: na ty sebraný klíč, tak to bylo poslední téma pro tuto hodinu, alespoň to hudební. Dáme se zprávy, počasí a pak už budeme pokračovat s muzikou, na kterou se na Country Rádiu zvyklí.
1: Určitě bude tu třeba Michal Tušně a Fešáci a nebude chybět ani Raduza s Robertem Křesťanem.
0: Budou tady i dobrý lidi. Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme dobrou zprávou, protože praktičtí lékaři budou nejspíš už od července předepisovat výrazně více léků než dosud. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá změnu, která má hlavně chronicky nemocným pacientům ušetřit zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům. Nová pravidla se dotknou více než tisícovky hrazených léků. Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude v celém Česku podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Vyšší ztrát v jednotlivých krajích ovlivnilo také sucho. Oslabené stromy mrazům hůř odolávaly. Teď se budou vyjednávat kompenzace. Radnice v Turnově bude zítra slavit 500 let. Tady je Luboš Dvořák.
2: Hlavním dnem oslav 500 let Turnovské radnice se stane městský svátek ve čtvrtek 28. května, který zaplní radnici i část náměstí Českého ráje. Symbolickou tečkou k letošnímu významnému jubileu je pak výstavba nového schodiště do věže, kam se dosud dalo lézt pouze po žebříku. Hlavní část programu začne už ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Turnov.
1: O kavárně pod mě teď Luděk Savana Urbánek.
3: Od 28. května do 3. června se ve Zlíně otevře oblíbená kavárna Pod mě, která návštěvníkům nabídne netradiční zážitek bez světla a vizuálních věmů. Lidé se mohou těšit na profesionální péči zrakově postižené obsluhy, která jim představí část svého každodenního života. Kavárna je součástí Zlín Film Festivalu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě beach volejbal. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou včera zahájili beach volejbalový turnaj pro Tour Elite v Ostravě prohrou 19-21 a 13-21 s obhájkyněmi prvenství Tameou a Viktorií z Brazílie. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Raduza a Robert Křesťan s písničkou Dobrý lidi, tak věřím, že vám tahle ta muzika udělala dobrou náladu, že u vás jako nastolila takový ten mír a klid. My se dostaneme k tématu, které je zásadní a rezonuje už vlastně od úterního večera, řekla bych, nejenom Českou republikou, ale možná i celou Evropou, protože padl takový veliký rekord. Někdo vyhrál v jedné loterii 2,5 miliardy a ten někdo byl z České republiky. 2,5 miliardy. Dovedete si vůbec představit, jak se s takovou částkou nakládá, co byste udělali, kdybyste se najednou dozvěděli, že jste vyhráli ne 2,5 milionu, ale 2,5 miliardy. To je prostě něco málo přes 100 milionů amerických dolarů. Je to prostě obrovská suma. Tak my jsme se tady s Vláďou zamýšleli nad tím, jak bychom s tím naložili my, jestli by nás prostě neklepla pepka dřív, než bychom měli vůbec šanci nad tím přemýšlet. Ale vlastně jsme potom začali zjišťovat, jak se vlastně takové peníze dají utratit a jestli vůbec se to dá. Vězte, že i kdybyste utráceli 1 milion korun měsíčně, tak byste 2,5 miliardy utráceli 200 let, jo. Takže prostě to by nestačilo, prostě milion měsíčně jen tak prostě rozházet. Takže byste si mohli koupit, a teď my jsme zjišťovali, vlastně jaké věci bychom si za tolik peněz mohli koupit. Třeba menší fotbalový klub v Evropě. Mohli bychom si taky koupit soukromý ostrov v Karibiku. Několik stovek bytů v Praze, jako samozřejmě dobrou investici. Taky bychom si mohli koupit originál od Pabla Picassa nebo Claude Moneta. Taky bychom mohli zvládnout vlastní menší výletní loď. Taky bychom si mohli říct, hele, mně se tak jako líbí ty hollywoodské filmy, že já bych prostě nějaký zafinancoval, jo, tak byste mohli se prostě podílet na nějakém hollywoodském filmu. Nebo byste si mohli koupit několik tun zlata, no prostě těch možností je celá řada, ale samozřejmě asi byste to nezvládli sami, určitě to chce jako nějaký tým odborníků, ideálně z řad nějakého bankovního ústavu, ideálně nějakého dobrého a solidního. No a jak by asi vypadal takový den miliardáře, když byste se jim stali? Když takhle zavřete ty oči a říkáte si, ježiš, to abych ani nechtěl, prostě tolik peněz, co já bych bláznil, ale je to vlastně rozdíl oproti tomu běžnému člověku je v tom, že vlastně vy neprodáváte čas za plat. Jo? Váš čas, prostě vy jste pánem svého času a můžete si vlastně dělat úplně, co se vám zlíbí. Takže ráno si půjdete třeba zaplavat do vašeho soukromého bazénu, dáte si klidnou snídaní, žádný spěch, pak vyřídíte nějakých pár schůzek, telefonních hovorů, řešíte investice, prostě cestujete mezi městy nebo státy, dáte si oběd, večeře, relaxujete s rodinou, užíváte si společenského života. Je to pro někoho možná jako úplně nepředstavitelné, ale myslím si, že asi se na to dá zvyknout. Jako, jo? Měli byste nějakou vlastní firmu a vytvářeli byste nějaké hodnoty, vytvářeli byste nějaká pracovní místa pro další lidi. No, je to možná docela zajímavá představa, tak možná jsem vás inspirovala k nějakému sázení, tak to úplně nebyl cíl, ale byla to spíš jenom taková inspirace, kterak, jestli nás poslouchá ten nový miliardář, kterak by mohl naložit samozřejmě se svými financemi a taky nějaká ta charita si myslím, že by určitě byla moc ráda za nějakou tu kačku. Tolik tedy na úvod toho čtvrtečního dopoledního vysílání na Country Rádiu.

0: it's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash, I walk the line ve vysílání Country Rádia. Tak je 9 hodin 27 minut a vy teď určitě netrpělivě čekáte na jednu zásadní otázku, která by se měla v tuto chvíli rozeznít éterem Country Rádia. Tak rozezní se nebo ne?
2: Jak bylo, je a bude.
1: No tak skoro. Byli jsme těsně vedle, jak bylo je a bude, to se dozvíte od nás určitě v průběhu vysílání během zpráv. Se dozvíte, že dneska bude až 25 stupňů Celsia. A dneska to o tom počasí až tak úplně nebude. Dneska to bude ranní otazník na téma záchrany. Ano, protože my jsme v úterý měli takový zajímavý den. Myslivecký kalendář nám trochu napověděl, že probíhá kladení srnčat. A s tím souvisí samozřejmě to, že srnečci zůstávají osamoceni někde na loukách, na nějakých pastvinách, možná právě i na nějakých loukách, kde probíhá seč. To znamená, že tam jezdí traktory, jezdí tam různé kombajny a může se jim něco stát. A proto existují dobrovolníci, kteří tahle ta srnčátka vyhledávají třeba i pomocí dronů nebo pomocí pejsku, i vyčmuchají a odnesou je do bezpečí. A probíhá tam prostě určitá jejich záchrana. Samozřejmě nezvládne se bohužel udělat všechno, ale myslím, že dobrovolníci dělají naprosté maximum, co se dá, co je v jejich silách. A my jim samozřejmě za to posíláme velký dík a určitě i pěknou písničku, která za chvilku zazní z éteru Country Rádia od Jitky Vrbové, jmenuje se Řekavý. A mě by dneska moc zajímalo, jestli i vy se podílíte na nějaké záchraně nějakých zvířátek, jestli už se vám to někdy povedlo zachránit nějaké zvířátko, ať už jde o srnečka, ať už jde třeba o vašeho pejska nebo o nějaké zvířátko v sousedství. Jestli se vám to prostě už někdy povedlo. Nebo mohli jste zachraňovat třeba nějakého ptáčka. Já jsem onehdá našla takhle sojku, která byla celá taková jako pobytá, teď jenom si tak jako chodila, tak se různě trmácela. Tak jsem ji vzala a odvezal jsem ji do záchranné stanice, což se prý ale dělat nemá. Oni prý se z toho nějak vzpamatují. Každopádně tam byli moc rádi, poděkovali a já jsem měla z toho jako dobrý pocit, že jsem vytvořila nějakou prostě jakoby dobrou věc a že možná jsem jí zachránila život. Tak možná, že to máte podobně, tak nám o tom dejte vědět na Facebook Country Rádia. Napište e-mail studio@countryradio.cz nebo klidně pošlete SMS-ku 720 00 11.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne s Country rádiem. Máme tady informace o dopravě. Začínáme je vlakovými výlukami. Kolín, Kutná Hora, týká se jen osobních vlaků. Nesvezete se ani na trase Plzeň Nepomuk, Hradec Králové Hněvčeves a nebo České Budějovice Sumerau. Nesvezete se vlakem, ale autobusem, si myslím, že to bude úplně v pohodě. Bouralo se na Pražském okruhu na 14,5 km ve směru na Ruzyni na D7. Silnice je aktuálně uzavřena. Máme tam dopravní nehodu. Bouralo se i v Teplicích v ulici Skupova nebo v Ústí nad Labem v ulici Dobětická. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, jsme tu pro vás a můžete klidně volat na 210 323 333. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.

0: Jim Beam.
1: Ranní otazník Country Rádia.
2: Za minutu 9:45 a dneska je naše téma o záchraně zvířátek, protože jsme v úterý měli takový krásný den, kdy jsme si připomněli, že probíhá kladení srnčat, jo, možná samozřejmě i koloušků, to samozřejmě jako úplně zase takový velký znalec nejsem, ale vycházím tady z našeho krásného mysliveckého kalendáře, probíhá kladení srnčat, tak na to dávejte pozor, zejména tady pokud vyrážíte s nějakými kombajny, prostě posekat nějakou louku, nebo prostě však vy víte a určitě jste opatrní a možná, že i nahlašujete, aby vlastně o tom všichni věděli a ti, kdo můžou, aby vám trošku pomohli s vyhledáváním těch srnčátek té vysoké trávě. Už jste někdy zachraňovali nějaké zvířátko? Tak takhle zní ta otázka, na kterou vy odpovídáte, a to nejenom na Facebooku Country Rádia. Napsala nám Jenka, tak to mi bylo asi tak 9 let, přinesla jsem si od sousedů štěně, ale bylo tak příšerně zablešené, že mě s ním máma vykázala z bytu. Tak jsem ho vykoupala, snažila jsem se ho odblešit, ale moc úspěchů jsem neměla. Punťa mi potom někam utekl. No tak to byla taková záchrana, která úplně teda jako nedopadla. Ale máme tady i záchrany, které dopadly skvěle. Napsala nám třeba Ivanka. Moc vás, moji oblíbenci, zdravím. Nejde přímo o záchranu, ale souvisí to s tím. Na parapetu v truhlíku, původně určeném na bylinky, se nám zahnízdil párek poštolek. Samička snesla 5 vajíček a teď na nich sedí. Jsme 7. patře, takže jí nehrozí predátoři. A my jsme se jí přizpůsobili tím, že necháváme zatažené žaluzie a pokud možno ji nerušíme. Dokonce jsem si přetáhla běhací pás do obýváku, aby ta naše krasavice měla klid. Tak nám držte palečky, ať všechno dobře dopadne a svoji malou troškou do mlýna přispějeme k dalším nádherným dravcům v naší metropoli. Zdraví Ivana z Černého mostu. No tak Ivanko, já vám teda mávám. A teda to je, myslím si, moc pěkné. Jako samozřejmě je to nějaký jako ústupek, jo? Je to prostě, říkáte si, no a teď musíme mít zataženo a tak, ale možná, že to berete tak, že vlastně je to něco za něco. Vy můžete nakouknout na to, jak vlastně rostou, jak se líhnou a potom rostou poštolky a vlastně je to takové prostě, no, něco za něco, no, tak ale myslím si, že je to moc fajn. Co bych já za to dala, kdybych měla poštolky na balkoně, to by se mi taky líbilo. Taky bych se smířila s tím, že ho prostě nějaký ten čas nemůžu využívat. No, co nám píšete dál? Napsala nám i Šárka, no jasně, zachraňovali jsme sousedovi kocoura, ptáčky, ježky, no a pak taky 5 pejsků. Jeden měl být utracen, další měl jít do útulku, 2 byli z útulku a s naší první čubinkou sousedi byli v lese, pak jsme si ji vzali. Hezký den všem. Tak Šárko, to je taky hezký příspěvek. No vidíte, jak my máme všichni takové dobré srdce, takže myslím si, že s námi je na tom světě hned o trošku lépe. Tak moc děkuju za to, že takhle pěkně zachraňujete zvířátka a hlavně, že jste se o vaše příběhy podělili, protože byly moc fajn. Dneska bych tady ocenila Ivanku z Černého mostu, která má tady na tom balkoně párek poštolek, tak doufám, že nám pošlete i nějakou fotečku, aby jsme z toho taky něco měli. A my ji potom dáme třeba na Facebook, aby z toho měli i něco naši posluchači. Tak ještě jednou moc děkuji za vaše příspěvky. Ivankovi se určitě ozvěte do studia Country Rádia. Tady už je Jaromír Majer, dáme si malého přítele z města N a bude i kapela Kamelot ve vysílání Country Rádia. Tak krásný čtvrtek a prima dopoledne s Country Rádiem.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Láďa jede lodí ve vysílání Country Rádia, ta poslední písnička v této hodině, tak za chvilku už je 10, přesně za 2 minuty. My si dáme zprávy s Tomášem Adamcem a po celé už tu bude Vaby Revola, taky Tony Joch a hlavně přijde Milan Schmidt, který vás provede tím dopoledně odpoledním vysíláním. Bude pro vás mít hned 2 soutěže, takže budete mít šanci u něj i něco pěkného vyhrát. No a v průběhu dne nezapomeňte fandit našim borcům, jsou to borci a budou muset tedy vynaložit velké úsilí. 16:20 se hraje zápas Finsko-Česko, hokejové utkání mistrovství světa. Tak držíme palce, zítra ráno mezi 6 a 10 si o tom budeme zase povídat s Vladou Vlachem a Katkou Čepelíkovou. Mějte se fajn.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.

0: Rechť, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal,

0: tu noc byl.
1: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro kamionáky. V dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu skoro 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let. Na polích dozrávají jahody. Jako každý rok někteří zemědělci nabízí možnost samosběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, je lákavá i nižší cena než v supermarketech. Velký zájem o jahody mají lidé například ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Jak to bude s výdejními boxy v Jičíně, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Po vzoru jiných měst připravila jičínská radnice nová pravidla pro umisťování výdejních boxů ve veřejném prostoru. Strategii schválila rada města a úřad už nyní jedná s provozovateli jednotlivých boxů o jejím naplňování. Směrnice se týká jak samostatně stojících výdejních míst, tak zařízení integrovaných přímo do budov. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Také ve Zlíně mají senior taxi a zájem je velký.
3: Služba Senior Taxi ve Zlíně funguje už rok a město jí při výročí rozšířuje o novou výhodu. Senioři a držitelé průkazu ZTP a ZTTP mohou nově získat 2 jízdy měsíčně navíc, pokud tedy využijí online objednání jednoduše přes webovou aplikaci. Za první rok si službu objednalo více než 5000 osob. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit jí může v nedělní odvetě od 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou

10 hodin, 10 minut k tomu, krásné, dobré ráno s datem 28. května vám přeje Milan Schmidt. Tohle to byl Tony Joch, dáme si Pavla Vrmera nebo třeba Věru Martinovou. Hezký den.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A je tady další soutěž, další bleskovka, takže zvyšte pozornost, protože soutěžíme celý tento týden s dlouholetou lazerou Aesthetic Profi, což je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující život nátěru. Ta životnost až 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří. Když použijete Aesthetic Profi bílý, ten se používá jako první nátěr a plnič porů na staré začernalé dřevěné povrchy, proniká včetně pigmentů hluboko do struktury dřeva a vyplňuje jeho pory a po zaschnutí vytváří na povrchu takový bělavý odstín. Po dalších dvou nátěrech klasickými odstíny Aesthetic Profi se dosáhne světlých odstínů, které téměř odpovídají odstínům na novém dřevě. Krása kresby dřeva tak zůstává plně zachována. Já k tomu ještě dodám, že Aesthetic Profi je první česká dlouholetá olejová lazura, která ochrání tedy dřevo před vlivy počasí až 20 let. A tady máme 210 323 333 telefonní číslo, na které můžete volat a zkusit tedy, jestli třeba se na vás usměje štěstí. A získáte dnešní cenu, o kterou se soutěží. A to je přednabitá karta na nákup pohonných hmot u čerpací stanice v hodnotě 3000 korun. Tak jdeme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Jo, dobrý den, tady je Lubomír Libere.
1: Kdo? Nerozuměl jsem ještě jednou, prosím.
2: Luboš Libere.
1: Luboš Liberce, Luboši, já vás zdravím. Tak povídejte, jste připraven soutěžit?
2: No, zkusím to.
1: Tak poslouchejte, je možné vrátit barvu starému začernalému dřevu a zároveň ho ještě na dlouhá léta ochránit proti vlivům počasí? Za A ano, pokud ho umyjeme mýdlem a vezmeme si ho dovnitř domů. Za B ano, pokud použijeme pro renovaci Aesthetic Profi bílý. A za C ne, starému zčernalému dřevu nelze vrátit barvu.
2: Starému zčernalému dřevu lze vrátit barvu.
1: Říkáte Cčko, že nelze vrátit barvu. A to je bohužel špatně. Je mi líto, tak snad příště. Mějte se krásně, nashledanou, nashledanou. Tak pochopitelně z principu soutěže hledáme jinou odpověď a už nám někdo zase volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
3: Haló.
1: Ano, slyšíme
3: se. Já ještě volám na tu soutěž, je to možný?
1: Je to možný, a jenom mi řekněte, kdo se dovolal.
3: Jo, já jsem Jirka Hain z Hrovnic.
1: Tak jo, Jirko, zdravím vás a ptám se, je možné vrátit barvu starému začernalému dřevu a zároveň ho ještě na dlouhá léta ochránit proti vlivům počasí? Za A ano, pokud ho umyjeme mýdlem a vezmeme si ho domů. Za B ano, pokud použijeme pro renovaci Aesthetic Profi bílý. Za C ne, starému začernalému dřevu nelze vrátit barvu.
3: No tak je to za A.
1: Je to za A, myslíte, pokud ho umyjeme mýdlem a vezmeme si ho domů, jo?
3: Ne, počkejte, ježišmarja, já jsem to nějak poplet. No, to třetí, to je blbost, že jo?
1: Tak počkejte, tak vezmeme to ještě jednou a poslouchejte. Takže za A,
3: děkuji.
1: Za A ochráníme dřevo, pokud ho umyjeme mýdlem a vezmeme si ho domů. Za B, pokud použijeme pro renovaci Aesthetic Profi bílý. A za C, ne, starému zčernalému dřevu nelze vrátit barvu.
3: No tak hod, zkusíme za B, no. Když mi to taky nějak nesedí, no.
1: Nesedí, no, ale před chvílí jsem to tady říkal, že Aesthetic Profi bílý se používá jako první nátěr a plní ty pory na starém dřevě a tak dále, jo.
3: Takže tak to jsem přeslech, no. Jo,
1: no, tak jo, každopádně ta odpověď je správná, tak ono, jak říkám, z principu soutěže se to přímo nabízí, takže mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
3: Ano, dobrý, děkuju.
1: Taky děkuju.
3: Ahoj, naschle.
1: Naschle. Tak, dali jsme to nakonec, pokračujeme, soutěžit budeme ještě zítra a jak jsem tak nějak zaslechl cvrdlikat brabce, tak dokonce možná ještě také za 14 dní, ale to nechci nějak předbíhat. Jisté je, že pro dnešní den tedy momentálně soutěž s dlouholetou lazurou Aesthetic Profi končí a pokračujeme zítra v tento čas.
0: Aesthetic Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Aesthetic Profi.cz

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani mezi 10. a 11. nemohu zapomenout na dopravní informace, a to jak z kolejí, tak také z dálnic. Začínáme ovšem na kolejích, a to nepříjemnou zprávou na trati 120 Rakovník Praha Masarykovo nádraží. Tam v úseku Kladno Kamenné Žehrovice se řeší následky srážky vlaku s osobou, tak náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Kamenné Žehrovice Kladno. Koukám pro vás i na dálnice. Momentálně to vypadá tak, že D11 směr na Hradec Králové, výjezd exit 18, hlásí dopravní nehodu, havarované vozidlo osobní, tak tam počítejte s nějakým zdržením. D3 123 a půl kilometr ve směru na Prahu, tam je předmět na vozovce, vypadá to na část nárazníku v jednom z jízdních pruhů. A je tady zpráva také ještě z D8 na 1,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem se srazili osobní a nákladní auto. No a pozor i na D0 na Pražském okruhu exit 23, což je nájezd na D5 směr Německo, došlo tam také k nehodě nákladňák s osobákem v sobě. Tolik tedy pohled pro tuto chvíli na dopravu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí TG Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckiáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. 23. ročník festivalu Bluegrass Jam proběhne tentokrát poprvé v Loděnici Děhylov. Vystoupí kapely Before Breakfast, Freďáci, Early Times, Veget nebo Goodwill. V areálu Loděnice bude zároveň probíhat dětský den. Vstup je zdarma, na festival i dětský den. Takže Loděnice Děhylov, neděle 31. května od 13 hodin. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tramské a swingové písně do jižních Čech. V sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jitka Vrbová a také Kamelot nám zaspívali v poslední dopolední hodince úplně na úvod. Před námi je Jindra Šťáhlaský, Radek Tomášek, Pavel Bobek, Petr Kocman a nebo třeba Johnny Horton a také jedno z kukátek country rádia, které bude pozvánkou na hezkou muziku. Víte, co to je skorochodka? Nevíte? No tak poslouchejte a za pár minut se to dovíte. Je to opravdu pěkné místo, pěkná záležitost, takže poslouchejte a nechte se pozvat, už se to blíží. No a když jsem říkal, že Jindra Šťáhlaský bude zpívat, tak už začíná. Ta písnička se jmenuje Karolína, dobře ji znáte z vysílání country rádia, takže kdo má rád hluboký hlas Jindry Šťáhlavského, našpicujte uši, tady je.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: vlakem Country Rádia.
1: Také tento týden můžete vyrazit za hezkou muzikou, pokud jde počasí, tak si určitě užijete skorochodku, protože na tu nás teď pozve Lenka Štarmanová, ale já už vím, že obsazení je skvělé, takže Lenko, ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím a zdravím posluchače Country Rádia.
1: Tak na co se můžeme těšit u vás, kdy, kde, v kolik a tak dál?
2: Tak blížovská skorochodka je letos poprvé dvoudenní festival, který se odehrává na louce na blížovském koupališti.
1: Ano.
2: A v pátek bude takovej trošku tvrdší pro takový ty fanšmekry Moby Dick a Extra Band. Budou kapely od 6 hodin. A sobota bude opravdu country, folková a posluchači, návštěvníci se mohou těšit na Hop a Šavany, Michala Vilího Sedláčka, Tausbury, Poutníky a Půl Rebel. Na celý té louce se dají postavit stany, karavany, vzít děti, vzít sebou klidně nějaký letní hry, protože počasí bude výborný a myslím si, že máme posluchačům co nabídnout.
1: Určitě, já to můžu jenom potvrdit, protože s kapelou St. Johnny už jsme u vás hráli, takže vím, že to prostředí je opravdu parádní. Tam se dá i vyrazit někde kolem na procházku, koukal jsem tam i rybník a i do lesu dá se trošku schladit někde, viď?
2: Přesně tak, je to tam jako výborný v tom, že okolí je plný lesů, takže procházky určitě a vůbec to naše domažlicko je nádherný, takže si myslím, že si opravdu návštěvníci přijdou na svý.
1: Tak kdo by chtěl strávit hezký víkend 29. a 30. května, tak má možnost v Blížejově skorochodka a ještě nám řekni, v kolik to přesně začíná?
2: Tak pátek začne produkce od 6 hodin a v sobotu od 2.
1: Dobře, děkujeme moc za pozvánko, Lenko, měj se krásně a já se velmi brzo ozvu. Měj se.
2: Děkuju moc, měj se krásně. Ahoj, zdravím posluchače Country Rádia.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak nezmaři zpívali, že ráno bylo stejný, a říkám, že i dopoledne může být stejné, minimálně v tom, že i v 11 hodin nabízím tedy pohled na koleje a silnice v dopravních informacích a připomínám to stejné jako v minulé hodině, že na trati 120 Rakovník Praha Masarykovo nádraží v úseku Kladno Kamenné Žehrovice je zavedena náhradní autobusová doprava, a to obousměrně, a je to proto, že tam došlo ke střetu vlaku s osobou pohybující se v kolejišti, proto je tam přerušen provoz v úseku Kladno Kamenné Žehrovice. Počítejte prosím s tím. Mám tady i zprávy z dálnic. Na D1 na 170. kilometru ve směru na Brno je hlášen požár vozidla. Projíždějte a objíždějte opatrně. D1 294. kilometr, kde jsme měli nehodu ve směru na Brno, tak ta už je odstraněna, tak tam by to mělo být průjezdné. Na jižní spojce před sjezdem do ulice v Korytech se srazilo nákladně osobní auto. Počítejte s problémem, je to směrem na Černý most. D1 15. kilometr ve směru na Prahu, je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na pytel z odpadky, tak objíždějte opatrně. A ještě D11, tam už by to asi mohlo být vyřešeno, ale pro jistotu dávejte pozor, výjezd exit 18, byla tam dopravní nehoda osobního auta, mělo by to být dořešováno někdy v tomto čase ve směru na Hradec Králové na dálnici D11, ale raději zvolněte, pokud se blížíte na výjezd exit 18. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na koleji.
1: Ježišmarja, to je paráda.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Petr Spálený, když ji potkáš, písnička dozněla 640 minut po 11. hodině a než budeme pokračovat dál vstříc dnešnímu poledni, tak má slovo Kačenka, která vám řekne, co vás čeká zítra v ranním vysílání.
1: Pěkný čtvrtek, kamarádi, už zítra se zase teploty začnou trošku zvedat. Dostoupají až na 28 stupňů Celsia, tak si hned od rána zapněte Country Radio, my vám prozradíme, jak si domov rychle ochladit. Není nad pár dobrých tipů. Od 6 do 10 spousta soutěží, zábavy a taky skvělý muziky. S Katkou Čepelíkovou a Vláďou Vlachem. Už teď se na vás těšíme. Ahoj!

myself today to see if I still feel. I focus

je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svý.

0: Skvělá skladba, skvělé vlastně celé album, tohle byl Míša Leicht, na kterého se můžete těšit jak na parníku s jeho synem Bertem v rámci tedy Míša Leichta Forehand kapely, a nebo třeba na fontáně společně s Copem. Takže to je taková zase pozvánka pro vás a připomenutí toho, že můžete tuhle skvělou muziku poslouchat na akcích, které pro vás připravujeme. Teď je před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, no a zlomíme ten dnešní den do druhé poloviny, a to poledním menu, které zahájíme hezkou muzikou, pak budeme soutěžit a pak si řekneme nějaké zajímavosti, prostě normální poledne a hlavně doufám také dobrý oběd.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
3: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů Country Rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
1: Country Rádio.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Rádio. Když spustí housle, zaskejí hrou.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhli vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezký den, je to tady opět. Některé obce začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat napouštění bazénu nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Často jde o místa, kde podobná omezení platí každoročně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Zatímco rodina, která pojede autem do Chorvatska, zaplatí za palivo o 900 až 1200 korun meziročně více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc. Do Jabkynic nás teď pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Už první červnový víkend bude v Jabkynicích opět patřit vzpomínce na hudebního velikána Bedřicha Smetanu. Ten v obci strávil poslední roky svého života a vznikla tu jeho nejvýznamnější díla jako Tajemství nebo Hubička, dokončil tu také cyklus Má vlast. Smetanovy Jabkynice se do obce a okolí vrací už po 105. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Pokud vás v Brně překvapili velbloudi, Luděk Savana Urbánek má vysvětlení.
3: Nepřijeli cizí velvyslanci a nevezou nám ani dary v ranci. Je to zas jen pořádný cirkus v Brně. Brněnská Bystrc má už několik dní nečekané nové obyvatele. Na louce při páteřní ulici nedaleko staré dálnice se pase stádo velbloudů. Patří k cirkusu, který v lokalitě pořádá vystoupení. Kromě velbloudů mohou lidé zahlédnout také tygry, koně nebo kozy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej. Naše borce čeká dnes v Curychu na úvod play-off mistrovství světa čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rolíka s reprezentační střídačkou. A ještě dodám, že zápas začíná v 16 hodin a 20 minut. Končí ale zprávy. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Teď už vám, milí posluchači, přeji krásné odpoledne. Po 12. hodině začalo polední menu. Tony Linhart a Texmeni s Vráťou Vyskočilem všechno otevřeli a pokračují dál zase další české kapely, čeští interpreti, protože přesně o tom je nejen dnešní polední menu, o českých písničkách, ale také o soutěži. Máme před sebou kapely Scarabeus, Asonanci a Blue Eyes. Zaspívají tři písně, které opět ukrývají nějaké tajemství, a pokud se vám ho podaří na čísle 210 323 333 odhalit, pak vás čeká i dnes voucher na Prima plus Premium na 12 měsíců, tedy tato streamovací služba, která vás baví a která přináší i zajímavé pořady. Jedním z těch pořadů je celkem nový seriál Inspekce. Je to seriál, ve kterém hlavního hrdinu Adama Wolfa hraje Vojta Dyk. No a proč byste se měli na Inspekci dívat? Já to zopakuji. Vojta Dyk k tomu říká: všímám si, jak se většina krimi seriálu točí v takovém tom akčním stylu, kdy je prvních 15 minut našlapaných, pak je půl hodinka, kdy si můžete dát kafe a pak těch posledních 5 minut vás zase naladí na příště. Tak tady nebude ta půl hodinka na kafe, je dobré u toho zůstat. Snad tohle doporučení pro vás je dostatečnou motivací k soutěži, tak pojďme na to a hledejte společné téma.

0: Posloucháte polední menu a právě teď dozněly tři soutěžní písně. Hráli nám Scarabeus, Asonance a Blue Eyes a my opět hledáme společné téma a na vítěze opět čeká voucher na sledování Prima Plus Premium. Takže telefon číslo 210 323 333 beru a přeji vám krásné odpoledne, tady je Milan, Country Radio. Haló?
1: Ahoj Milane, tady Petr z Tábora.
0: Výborně, zdravím Petře, zdravím srdečně a ptám se, jaké společné téma skrývaly tři písně, jejichž název nebudu říkat, ale jak jsem řekl, hráli a zpívali Scarabeus, Asonance a Blue Eyes.
1: No já si myslím, že by to mohly být jako královna, baronka, princezna, prostě panovnice nějaký.
0: No ano, šlechtičny, to je správná odpověď, je to tak. Skutečně tam byla v první písni baronka, která dala ten prsten a pak princezna Viktorie a potom královna a žondléř. Královna a žoldnéř, to je tak, je to správně. Takže ano, skutečně správná odpověď a znamená to, že v tuto chvíli poputuje k tobě ten voucher, o kterém jsme hovořili, co ty a sledování detektivek a dalších pořadů?
1: Detektivky jsem tam občas, když je čas, ale různý reality show, jo. Zrádci a tak, tak to nás baví s přítelkyní, takže to určitě využijeme.
0: Tak fajn, tak to mám radost. Vydrž mi chviličku na telefonu a řekneme si více, ano?
1: Jo, super, díky.
0: Takže přátelé, tolik tedy polední menu a soutěž pro dnešní den před námi. Vaby Daněk, Ivan Mládek, Michal Horák a Sandra Nováková, ale třeba taky AG Fleck nebo Valda Matuška. Ti vás budou bavit v následujících chvílích, protože v poledním menu zkrátka hrajeme česky. K tomu dodáme nějaké informace, třeba kdo má dneska svátek a na jaký pořad se můžete těšit večer. No a to je asi úplně všechno pro tuto chvíli, snad ještě přání dobré chuti.
2: Polední menu na Country Radio.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trapské a country scény.

0: vidím housky. Před námi je krásná, pomalá písnička AG Fleku Vítr Safián, velmi jemná písnička, kterou rád posílám všem Vilémům, kteří jsou dnes 28. května napsáni v kalendáři, tudíž slaví svůj svátek. Takže pánové, všechno nejlepší i vám a hezkou oslavu, pokud je to možné.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Safia, krém honí bílý fač. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Máte rádi večerní speciály? Pokud ano, tak ten dnešní si rozhodně nenechte ujít. Já tedy určitě si nenechám ujít dnešní Dvoranu country, protože tam bude interpret, kterého mám extrémně rád. Já jsem se díval na to, co Bezzy Junior připravil na dnešní Dvoranu a on píše, že se bude zajímat o zločin v country písních, bude tam výlet do Austrálie a bude se dívat na legendární album Merle Haggarda Stejný vlak v jiným čase, na kterém vzdal poctu Jimmy Rogersovi. Tak to chci slyšet a jestli vy také, tak nezapomeňte dnes v 19 hodin poslouchat Dvoranu country.

0: Polední menu končí před námi 13. předpověď počasí další zprávy Country Rádia. Úvod do hodiny jako hrom po 13. hodině jednak Robert Křesťan s Bohem Angelino a pak vzpomínka na starší písničku kapely Marien, Memento Mori, na to se těším. No ale do té doby ještě předpověď počasí s Tomášem Adamcem a také další zprávy Country Rádia, pochopitelně. Já vám přeji i dobrou chuť k obědu, pokud stále ještě obědváte, protože to je takový zvyk a také slušnost.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 21 do 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro kamionáky. V dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu skoro 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let. Na polích dozrávají jahody. Jako každý rok někteří zemědělci nabízí

0: nabízí možnost samosběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, je lákavá i nižší cena než v supermarketech. Velký zájem o jahody mají lidé například ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Jak to bude s výdejními boxy v Jičíně, to zjistil Luboš Dvořák.
1: Po vzoru jiných měst připravila jičínská radnice nová pravidla pro umisťování výdejních boxů ve veřejném prostoru. Strategii schválila rada města a úřad už nyní jedná s provozovateli jednotlivých boxů o jejím naplňování. Směrnice se týká jak samostatně stojících výdejních míst, tak zařízení integrovaných přímo do budov. Luboš Dvořák, Jičín.
0: Také ve Zlíně mají senior taxi a zájem je velký.
2: Služba Senior Taxi ve Zlíně funguje už rok a město ji při výročí rozšířuje o novou výhodu. Senioři a držitelé průkazu ZTP a ZTTP mohou nově získat 2 jízdy měsíčně navíc, pokud tedy využijí online objednání jednoduše přes webovou aplikaci. Za první rok si službu objednalo více než 5000 osob. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
3: Sport.
0: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit jí může v nedělní odvetě od 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po 13. hodině vám krásné odpoledne přeje Milan Schmidt. Pojďme se podívat na to, co nás čeká v této hodině. Určitě si nenechte ujít kukátko Country Rádia, které pro vás bude pozvánkou na velmi pěknou každoroční akci, velmi tradiční, která má navíc bohulibý podtext. Takže poslouchejte z muziky, nabízím Karla Plíhala, pozdní sběr s Petrem Kocmanem, Vabiho Rivolu a nebo Karla Kahovce. Dobrý den.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tu další pozvánka na dnes již velmi tradiční akci, ale krásnou akci, která nejenom pobaví, ale i pomůže dobré věci. Takže já mám na telefonu pana Ladislava Appeltalera. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
1: A povězte nám, o co konkrétně jde. My spolu mluvíme prakticky každý rok, ale ta akce je opravdu moc pěkná, tak nás pozvěte opět.
2: Určitě. Tak 13.6. v sobotu se uskuteční v Malém údolí říčky Švapánky mezi Polnou a Věžnicí 5. ročník benefičního festivalu Koncerty vězu. Ten festival je určen všem milovníkům pohodové hudby, to znamená country, pramské písně, folkové písně a bluegrassu. Mm-hmm. A jak jsem říkal, začínáme v sobotu 13.6. v 15.00 hodin. Tentokrát pro posluchače a návštěvníky festivalu vystoupí kapely v tomto pořadí. Bude to Vokobere, Petr Kocman, Jirka Vondráček, následuje Epidemie, Pacific, Samson a jeho parta a na závěr Lenka Slabá a Riola.
1: Mm-hmm. Krásná jména, která známe dobře z vysílání Country Rádia. Já jsem říkal, že tahle ta akce pobaví, což je jasné už z toho, co jsme řekli, ale také jsem řekl, že pomůže.
2: Ano, je to tak, jako každý rok, letošní 5. ročník je zaměřen benefici, to znamená, že díky donátorům, sponzorům, veškeré vstupné od návštěvníků v plné výši bude věnováno na transparentní účet dětské onkologie v Brně ve fakultní nemocnici, konkrétně nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, a tyto částky se používají na vývoj a nákup léků v případě personalizované péče, to znamená tam, kde ta léčba je finančně nedostupná u atypických onkologických onemocnění.
1: Já vám za to moc děkuji, že děláte takovouhle bohulibou záležitost, bohulibou práci, a popřeji vám, aby vyšlo počasí, a určitě nám závěrem prosím ještě jednou potom zopakujte, tedy kdy, v kolik hodin máme kde být.
2: Přesně tak, takže konkrétně 5. ročník koncerty ujezu, Věžnice u Polné, tedy na Jihlavsku, začínáme 13.6. v sobotu v 15.00 hodin a proti, co pojedou po dálnici, je to exit 111 na D1, asi jenom 15 km z dálnice.
1: Ještě jednou děkuji i za pozvánku, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkujeme, mějte se pěkně.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsme na cestách, jsme na kolejích, jsme na dálnicích. Co se kolejí týče, tak na trati 001 Praha Česká Třebová Přerov Bohumín se řeší následky vykolejení vlaku. Ty následky se řeší tak, že vlastně je tam obnoven provoz, ale s omezením, což přináší řadu zpoždění u velkého počtu vlaků. Takže pokud cestujete na trati Praha Česká Třebová Přerov Bohumín, jednak počítejte s nějakým zdržením a jednak sledujte pokyny dopravce, protože navzdory tomu, že byl provoz obnoven, tak je tam určité omezení. No a teď se pojďme podívat ještě na dálnice. Tam to vypadá momentálně tak, že na pražském okruhu na 9. kilometru ve směru k D1 je nějaký předmět na vozovce, nějaký padající igelit z nákladňáku. Těžko říct, co si pod tím představit, ale rozhodně tedy kolem toho 9. 10. kilometru pražského okruhu ve směru k D1 buďte opatrní. D1 potom samotná na 194.5 kilometru je tam odstavný pruh uzavřený, srazil se tam nákladňák s osobákem, i tam dávejte pozor. Pak ještě jednou zpátky na pražský okruh na 17. kilometru ve směru k Ruzyni došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, navíc trefili i svodidla, takže tam je to taky komplikovanější, tak projíždějte opatrně i v těchto místech. Tolik tedy pohled pro tuto chvíli na dálnice a na aktuální zprávy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ten kratičký

Já vím, že teprve čtvrtek odpoledne, ale to vůbec nevadí, pojďme se už zabývat trošičku víkendem, který se blíží. Jestli zůstanete doma a nemíříte nikam do přírody, tak zůstaňte ve společnosti Country Rádia a rozhodně se nebudete nudit, budete se naopak skvěle bavit, protože nás čeká víkend stopařů, takže takový, řekl bych, soutěžně zábavný pořad. Budete hledat společné téma čtyř písní, něco podobného, jako máme v poledním menu, kdy hledáte téma ve třech písních, no a když ho objevíte, čeká vás odměna, tou odměnou bude hezké CDčko, takže poslouchejte. Jinak, abyste si od toho napětí trošku odpočinuli třeba v polední siestě, tak ta bude zasvěcena bluegrassu. To je moje pozvánka na nadcházející víkend. You've painted up your lips and rolled.

0: částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
2: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
2: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
5: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Definitivní výprodej na www.countryclean.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryslime.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckijáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. 23. ročník festivalu Bluegrass Jam proběhne tentokrát poprvé v Loděnici Děhylov. Vystoupí kapely Before Breakfast, Freďáci, Early Times, Veget nebo Goodwill. V areálu Loděnice bude zároveň probíhat dětský den. Vstup je zdarma, na festival i dětský den. Takže Loděnice Děhylov, neděle 31. května od 13 hodin. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tremské a swingové písně do jižních Čech v sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Také po 14. hodině posloucháte hezkou muziku Brontosauři Epidemie, před námi Ivan Černý, Jaroslav Vikrent a nebo třeba Ladislav Vodička či Pacifik s Marcelou Voborskou, ale také hodinka, kterou opět po nějaké době celou zasvítíme pohybu, jednak nás čeká tulácká stezka okolo 40. minuty a pak také pozvánka na dnešní večerní nebo odpolední pochod, jestli chcete. Tak máte-li blízko do Prahy, poslouchejte, protože Petr Teringl pro nás má další pozvánku.

0: Radkem Country Rádia.
1: Po pár dnech opět volám Petra Teringla z Prahy, z klubu českých turistů, abych se zeptal, kam nás pozve. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Co pro nás máte tentokrát?
2: Na čtvrtek 28. května mám pozvánku do Parku přátelství na Proseku, kde probíhá akce Mikroklima. Mm-hmm. Kde se tradičně účastní klub českých turistů a ten stánek KČT je možné navštívit už od rána. Ale patří k tomu pochod a ten start pochodu je tradičně mezi 16:00 a 18:00. Pochod se jmenuje Snetopíry z Proseka do Kobylis.
1: Ano.
2: No a budou tentokrát netopíři k vidění na startu a pokud na ně nebude moc zima, všichni, kdo přijdou, si můžou netopíry pohladit, můžou se o nich leco dozvědět, potom absolvovat pochod, který má dvě trasy, kratší z nich je 5-kilometrová, ta je vhodná i pro kočárky a celá ta akce je vhodná tedy nejenom pro dospělé turisty, ale hlavně pro děti a rodiny. I kvůli těm netopíkům.
1: Jasně, pro malé Batmany. Takže pojďme závěrem ještě říci tedy v kolik hodin, kde zase?
2: Pochod s netopíry z Proseka do Kobylis startuje v Parku přátelství, kousek od metra Prosek, ve čtvrtek 28. května od 16:00 do 18:00 odpoledne.
1: Petře, děkujeme vám i tentokrát za pozvánku, přejeme hezký pochod a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

vydělála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba.

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: odsundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejší...
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na trochu dopravních informací, nemám žádné zprávy z kolejí, tak koukneme na MHD v Praze, tam totiž z důvodu prací na elektrifikaci linky 176 dojde od soboty 30. května do neděle 31. května k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl Újezd. Linky 9, 12, 15 pojedou přes Zborovskou a Jiráskovo náměstí, linka 20 přes Zborovskou, Palackého náměstí a Národní třídu na Újezd. Tolik tedy informace z městské hromadné dopravy v Praze, teď se pojďme podívat rychle ještě na dálnice. Aktuálně stále ještě vypadá to, že na D1 na 194. a 5. kilometru ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě mezi nákladňákem a osobákem, takže pokud se blížíte ke 194. a 5. kilometru ve směru na Ostravu dálnice D1, zvolněte a zpozorněte. Stejně tak dávejte pozor na D0, tedy na Pražském okruhu na 17. kilometru ve směru Gruzini, čili k D7, i tam se řešila dopravní nehoda dvou osobních vozidel a pravděpodobně to je stále ještě aktuální. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí TG Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Je tady 15. hodina, tedy nejvyšší čas se rozloučit. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem a těším se na slyšenou zítra v pátečním dopolední okolo 10. hodiny. Ale můžete poslouchat mnohem dříve, k tomu se ještě dostanu. Teď nás čeká také Tomáš Adamec, předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. A ještě předtím to, co jsem zmínil. Můžete poslouchat od 6. hodiny ranní show společně s Láďou a Kačkou. A Kačka vás pozve na to, co si pro vás připravili právě na zítřejší den. Příjemný poslech a hezké odpoledne přeji.
1: Pěkný čtvrtek, kamarádi, už zítra se zase teploty začnou trošku zvedat. Dostoupají až na 28 stupňů Celsia, tak si hned od rána zapněte Country Radio, my vám prozradíme, jak si domov rychle ochladit. Není nad pár dobrých tipů. Od 6 do 10 spousta soutěží, zábavy a taky skvělý muziky. S Katkou Čepelíkovou a Vláďou Vlachem. Už teď se na vás těšíme. Ahoj!
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 21 do 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme dobrou zprávou, protože praktičtí lékaři budou nejspíš už od července předepisovat výrazně více léků než dosud. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá změnu, která má hlavně chronicky nemocným pacientům ušetřit zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům. Nová pravidla se dotknou více než tisícovky hrazených léků. Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude v celém Česku podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Vyšší ztrát v jednotlivých krajích ovlivnilo také sucho. Oslabené stromy mrazům hůř odolávaly. Teď se budou vyjednávat kompenzace. Radnice v Turnově bude zítra slavit 500 let. Tady je Luboš Dvořák.
2: Hlavním dnem oslav 500 let Turnovské radnice se stane městský svátek ve čtvrtek 28. května, který zaplní radnici i část náměstí Českého ráje. Symbolickou tečkou k letošnímu významnému jubileu je pak výstavba nového schodiště do věže, kam se dosud dalo lézt pouze po žebříku. Hlavní část programu začne už ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Turnov.
1: O kavárně pod mě teď Luděk Savana Urbánek.
3: Od 28. května do 3. června se ve Zlíně otevře oblíbená kavárna Pod mě, která návštěvníkům nabídne netradiční zážitek bez světla a vizuálních vjemů. Lidé se mohou těšit na profesionální péči zrakově postižené obsluhy, která jim představí část svého každodenního života. Kavárna je součástí Zlín Film Festivalu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji pro Tour Elite v Ostravě Brazilce 22-20 a 21-18 a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. A ještě dodám, že dnes v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích hraje všech 6 dalších domácích párů v hlavní soutěži. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne, krátce po 15. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Následujících 180 minut na vlnách Country Rádia bude ve společnosti Miloše Kellera, to jsem já. Dobré odpoledne, ale protože bych na to sám nestačil, budu tu mít spoustu interpretů. Tuhle hodinku zahájili Rangers a také Malina Brothers. A čeká na nás Leroy Van Dyk se slavnou písničkou The Auctioneer z roku 1956. Kdo ji zpívá v české verzi, nemusím dodávat. Potom další klasika Javory, Hana a Petr Ulrichovi. Ale také Robert Křesťan a Poutníci, Pojďme se napít. Pavel Bobek, Folk Team a nebo Radek Tomášek. Pozvánka bude v rámci kukátka o dřevu a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme, pojďme na to. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech. Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25, I'll give 30 now, 5,

0: Vítkem Country Rádia.
1: Vždycky, když si povídám s Martinem Patřičným, tak je to o dřevě a o nejrůznějších krásných předmětech ze dřeva. A podobné to bude i v tomto kukátku. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den přeju.
1: Tak máte výstavu Letokruhy života. Pozvěte naše posluchače na Letokruhy života.
2: Ano, moc rád zvu, protože je to zvláštní výstava. Většina lidí v knihovnách nedělá výstavy, protože knihy jsou tak rozmanitý, že všechno pozřou. A dřevo možná by v té knihovně mohlo nějak na někoho hezky zapůsobit. Takže doporučuju a zvu.
1: Je to výstava v ústřední knihovně na Mariánském náměstí, už probíhá. Dokdy bude a co tam mohou návštěvníci vidět?
2: Bude do 24. července a co můžou vidět, jsou především sochy a obrazy tentokrát tištěný. Ale ten tisk je hezký, takže si určitě každý udělá obrázek. A je tam jedna pikantní věc. Je tam ta fronta na sloupec z knih, kde jsou samý turisti, kteří se s tím sloupcem chtějí vyfotit. Ale prý i někteří pravo od toho sloupce už se fotí s mojí sochou.
1: No tak vidím. Takže výstava tedy v ústřední knihovně v Praze na Mariánském náměstí do 24. července, ale v průběhu této výstavy bude jedna zajímavá akce. Co to bude?
2: Bude to 3.6. v 5 hodin večer v části knihovny, která se jmenuje Záliv, a budeme tam s básníkem Ondřejem Fibichem, mým dlouholetým přítelem, povídat o Šumavě, o šumavském dřevu, protože Šumava bez dřeva je nemyslitelná, jako každý venkov konec konců. A takže zvu znova na 3.6. Ondřej Fibich a je moje maličkost.
1: Ústřední knihovna na Mariánském náměstí. Najdou si posluchači třeba někde na webu či na Facebooku informace, pokud by si to nezapamatovali?
2: Pokud by si to nezapamatovali, určitě to je na stránkách knihovny, anebo je to na mých stránkách www.patricny.com.
1: Říká Martin Patřičný o výstavě Letokruhy života, která probíhá až do 24. července. A já mu za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně spokojených návštěvníků.
2: Já taky moc krát děkuji za kukátko a hlavně přeju všem posluchačům dobrou cestu.

Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme hodně dopravních nehod. Nehoda u Ořecha na Pražském okruhu na D0 od D7, kde jednice prakticky zastavila provoz v tomto směru. Kolony jsou už od D6 a také na D5 od Loděnice. Zdržení k Ořechu více jak hodinu. Další kolona je na jižní spojce ve směru k Lanovému mostu u odbočky na Zahradní město. Počítejte s tím, že i tam se zdržíte. V opačném směru došlo k nehodě u vjezdu do Strahovského tunelu. Regulují se vjezdy do Mrázovky a v Dobřížské jsou kolony ve směru ke Strahovskému tunelu. Velké kolony jsou i okolo Slaného na obou komunikacích první třídy, na 7 i na 16. Počítejte s tím, že je nehoda také u sjezdu na Slaný centrum na 16. Doprava se tam chvílemi i zastavuje. A ještě mimo Prahu 21 u Chodové Plané je momentálně neprůjezdná kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tak tohle byly Texmeni na vlnách Country Rádia, za chviličku Marty Robbins a nahrávka s názvem Big Iron z roku 1959. Taková klasická westernovka. Pak klasická tramská písnička ve Běraněk, Rosa na kolejích. Ale teď se ještě podívejme na naše country fontány. Průběžně vás na ně zvou nejrůznější interpreti. A já se podívám tentokrát na country fontánu v Ostravě, to je ta, která je 20. června. Uzavírá maraton Country Fontán. Kdo tam bude? O 13 hodin v Loděnici v Děhylově. Věra Martinová, to jsme před chvilkou slyšeli. Neres a Lucia, Spirituál kvartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Epidemie a také Nové struny s Kubou Jirouškem. Tohle všechno bude na Country Fontáně v Ostravě 20. června. Podrobnosti a možnosti zakoupení vstupenek jsou na našich webových stránkách. Tak se na ně mrkněte a Marty Robbins bude zpívat.

0: skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jipijou,
1: jipijou.

0: Kapitánky zpíval No to se ví. No to se ví, že je tu Tomáš Adamec s informací o počasí a také se zpravodajstvím po 16. hodině. A jaká muzika bude po 16. Zahájí Fešáci a Pavel Brimer a Miloš Slezák. Komedianti nestárnou. A potom Jaroslav Samson Lenk, České lesy. Teď ale české počasí a české zprávy v podání Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 21 do 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Policie varuje před novým způsobem, jakým se podvodníci snaží vytáhnout z lidí jejich finance. V tomto případě se vydávají za investiční poradce. Nejdřív po svých obětech chtějí, aby poslali peníze na pravý, transparentní účet některé z existujících sbírek nebo podobných organizací. Dárcům slibují, že se jejich peníze zhodnotí. Když si útočníci ověří, že peníze dorazily, nabídnou lidem investici na účet s jiným číslem, který patří jim samotným. Takové kyberpodvody způsobují dvojitou škodu. Důvěřivce oberou o peníze a zadělají problémy i majitelům pravých transparentních účtů. Teď něco pro cestovatele. Pro dovolenkáře s příjmy v českých korunách a v letošní letní sezóně nejvíce zlevnily Asie, Velká Británie nebo Švédsko. O něco levněji bude také ve Spojených státech, Kanadě, na Novém Zélandu nebo na Tchajvanu. Naopak nejvíce zdražily Maďarsko, Latinská Amerika a Austrálie. Teď se vrátíme zpátky domů. O jedné velmi užitečné záležitosti teď Honza Navrátil.
2: Horké počasí těchto dnů stojí za spuštěním mlžítek, které se nachází v ulicích hlavního města. Zařízení, která rozprašováním vody dokáží snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, spustila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Aktuálně je v ulicích metropole celkem 47 mlžítek. Oproti loňské sezóně jich je o 3 více. Rozmístění lze dohledat na Google mapách. Honza Navrátil, Praha.
1: O jednom brněnském lumpovi teď kolega Savana.
3: 16-letý mladík podle policistů stojí za sérií kapesních krádeží a vloupání do bytů, které se odehrály během posledního půl roku v Brně. Policie jej obvinila z 13 skutků, způsobil škodu přesahující 150 tisíc. Nezletilý okradl například spícího muže na lavičce, kterému vzal peněženku s hotovostí asi 200 korun a také s platební kartou, kterou následně vyluxoval. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Bude se hrát hokej. Už za necelých 20 minut čeká naše borce v Curychu čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které je v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Country Radio bude fandit. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

I touto hodinkou odpoledního vysílání Country Rádia vás provede Miloš Keller. Tohle byl Jaroslav Samson Lenk a jeho České lesy. Písnička z roku 2017. Ještě starší bude ta další skladba. Tammy Wynette, I Don't Wanna Play House, z roku 1967. A byl to také první hit Tammy Wynette. Potom Pták Rosomák od Olympiku, nahrávka z roku 1968, ale také Michal Tučný, Naďa Urbánková, Tony Joch nebo Jitka Vrbová. V kukátku pozvánka na festival na víkend a dopravní informace v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tam, kde leží Little Big

0: Bratkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pelán. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím.
1: No a na jaký koncert pozveš naše posluchače?
2: Tentokrát je to do Voznice. V tamním lesním divadle proběhne v sobotu 30. května mezi 12. a 22. hodinou již tradiční festiválek pro radost. Na pódiu se v tom čase vystřídá 11 hudebních uskupení a po 22. hodině následuje jam session. A ještě vlastně důležitá informace, celou akci provede slovem tvůj kolega Petr Bohuslav.
1: Předpokládám, že jsou k tomu nějaké webové stránky, kde si posluchači přečtou, kdo tam bude vystupovat?
2: Ano. To stačí zadat festiválek pro radost Voznice a objeví se tam vše.
1: Takže ještě jednou to datum?
2: Datum sobota 30. května a čas od 12 do 22 hodin plus jam session.
1: Já doplním, že je to ta Voznice u Dobříše, aby se posluchači orientovali. A děkuji ti za pozvánku, popřeji hodně účastníků a spokojenost s festiválkem.
2: Jo, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme problémy v Praze i okolo Prahy, stále na D0 ve směru od D7, kde jednice došlo v okolí Ořecha k dopravní nehodě. Kolony jsou už od D6 v tomto směru a kolony jsou také na D5 od Loděnice. V obou případech pojedete od D6 po Pražském okruhu i od D5 od Loděnice na Pražský okruh víc jak hodinu. Další nehoda je na opačném konci Prahy ve Kbelské ve směru k D8 u Cínovecké. A stále jsou problémy také se Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Je tam porouchané auto, regulují se vjezdy do tunelu a kolona je v Dobřížské i na Barandovském mostě v tomto směru. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Rangers a Mirek Černý, balíček karet, nejméně 2 další verze existují od téhle písničky v podání Honzy Vyčítala, v podání Lokálky, někdy vám je třeba připomeneme. Teď ale musíme jít dál, Paul Simon a R. Garfunkel, Scarborough Fair z roku 1966. Tahle písnička vyšla tiskem poprvé v roce 1670 ve sbírce Skotské balady. Tak to je k Paulu Simonovi a Artu Garfunklovi a zbyde čas ještě určitě na Gladly SV nebo na Dona Williamse.

pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty.

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v týhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou, že

vás přeti, komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom to.

0: Tak se nám do téhleté hodinky ještě vešel balvan skupiny The Folks a co bude dál? Po 17. hodině po zprávách Tomáše Adamce písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v první polovině hodiny Tulák Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V 19 hodin Dvora na country, pořad Bezyho juniora a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec a začne předpovědí počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Na teplomíru je od 21 do 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.
3: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezonu míří populární mlžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich je na území hlavního města nainstalováno 47. Některá města a obce na Pelhřimovsku vydala zákaz zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Kvůli nedostatku srážek totiž začíná docházet voda. Nařízení platí například v Rynárci nebo v Černovicích. Víkend bude v Praze o vínu. Kdo si ho rád dá, tak se nechá pozvat od Honzy Navrátila.
2: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na všechny vinice, které najdeme na území hlavního města, a že jich tu je. Víkend totiž bude ve znamení akce s názvem Putování pražskými vinicemi. Jejímž cílem je možnost navštívit městské i soukromé vinice na území metropole. Vychutnat si tak budeme moci vína přímo na místě jejich vzniku. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou také nevšední výhledy na město. Tak a kde všude bude otevřeno? Veřejnosti se například otevře Modřanská vinice. Samozřejmě také vinice v Troji, dále můžete navštívit Svatojánskou vinici na Hradčanech, vinici na Albertově, v Grébovce, na Vítkově, na Vyšehradě nebo třeba vinici Máchalku na Proseku. Všude bude připravena možnost ochutnávky zdejších výborných vín a chybět nebude ani výklad odborníků a vycházka po vinici. Tak pokud vyrazíte ochutnat, tak přeje dobrou chuť Honza Navrátil.
1: Sport. V rychlosti ještě zámořský hokej a naši borci. Hokejisté Karolíny ve čtvrtém utkání východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. Postupu do finále Stanley Cupu jen tak chybí jediné vítězství. K výhře Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého golmana. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hračky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Úžasnému chlapovi Pepovi, který nás před rokem opustil, posílal písničku Družka Zdena a jeho spolužáci z Průmky v Bruntálu. Pepo, moc nám všem chybíš. Posíláme písničku Michala Tučného Vánek z vůní burčáku.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlaka, zdravím celé Country Radio a prosila bych pana Hofmana poslední přání.
0: Dobré.
1: Pro všechny dvíčky, který mají den blbec, jako já.
0: Děkuju. Zahrajeme poslední přání za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku pro mého bratra Jiřího Havla, který ve čtvrtek oslaví své 80. narozeniny. Vše nejlepší mu ze srdce přeje sestra a celá rodina. Pokud by to mohl být Valdemar Matuška, už koníček pádí, bude to skvělé. Bude.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte písničku s Naďou Urbánkovou pro všechny Vilémy, kteří dnes slaví svátek. Máme to jméno i v rodině, ať se jim daří, píše náš posluchač Ivan. Tak co jiného zahrát?
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych nějakou prosbu, chtěl bych zahrát od Michala Tučného Vážnou ženskou.
0: Ano.
1: Byl by to pro kamaráda Pavel Jandura z Jičína, který oslavil 80. A chtěl bych mu popřát hodně zdraví, všechno nejlepší. A Pepa Sturnova.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Krásný den, prosím o českou písničku. Výběr nechám na vás, pro Radka Jelínka, ostatní posluchače a také pro vás, pro potěšení a krásný den, píše Dana, tak jsem vybral tentokrát něco modernějšího.
2: Já musím hol

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Country rádiem na cestách.
1: Stále máme velké kolony na pražském okruhu na D0 ve směru od D7 k D1. Postává se už od D6 a postává se také na D5 od Loděnice. Počítejte zhruba s hodinou, než se dostanete k Ořechu. Zatímco byla vyřešena nehoda ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov, v opačném směru u vjezdu do Strahovského tunelu od Blanky se srazilo hned několik aut. Regulují se všechny vjezdy do tunelu Blanka. Počítejte tedy s kolonami na přístupových komunikacích a také na všech možných objízdách. Komunikacích. To znamená v Praze 6, také v Libni, na Letenském náměstí a plná je také Dobříšská nebo Barandovský most. Pomalu jede i magistrála v centru, Reslova a také Ječná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Druhou polovinu písniček na přání začneme vzpomínkou. Odešla Věra Nerušilová, nejen úžasná zpěvačka, herečka, ale také skvělá žena s obrovským srdcem, nezaměnitelným hlasem i smyslem pro humor. Kamkoliv dorazila, tam jakoby vyšlo slunce a za chvilku byla skvělá nálada. Opustila nás kamarádka i moudrá žena, píše Roman Roček a dodává: měl jsem tu čest jí znát, nejednou s ní pít víno i kávu. Bude a už chybí všem, co jí znali. Prosím, najděte některou z jejich písní a pošlete ji všem, co jí měli rádi a vážili si jí, píše náš posluchač Roman. Tak jsme našli pochopitelně možná tu nejslavnější od Věry Nerušilové, Kočka ze Záběhlic.

Jehlic. Já jsem ho doběhla, tak jsem ho doběhla, kočka ze Záběhlic. On porád doufal, že přijdu k rozumu, on porád doufal a já nic. On porád doufal, že přijdu k rozumu, on porád doufal a já nic. Jsem kočka zaběhla, jsem kočka Záběhlic, jsem kočka zaběhla, ric pic.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme hned za dvojicí písniček. Prosím o zahrání písničky Jedno dnes se vrátíš, a to pro moji manželku Ivanu tam nahoru, která mě právě dnes před 11 lety navždy opustila. Se skazem Ivanko je to už tak dlouho, ale vzpomínka stále trvá a bolí, píše náš věrný posluchač Petr od Náchoda. A druhá písnička, chtěla bych zahrát pro moje štěstí Petra, prodám boudu pro potěšení za pracovní den na chatě, píše jeho Dáška.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte panu inženýru Vilému Vrbickému ze Stříbrné Skalice nějakou skladbu od Martiny Trchové k jeho dnešnímu svátku, kdy si mi hodně pomohl. Zdravím i jeho paní, píše kytarista Fejko.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 21 do 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Lanová dráha na Pražský Petřín by měla být od září v provozu. Dopravní podnik za opravu dal 272 milionů korun. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni, někde se dokonce zlevňovalo. Také na Vysočině začíná letní koupací sezona. Za koupáním ven mohou lidé vyrazit už i do akvaparku. Otevřeno má Třebíčská Polanka a brzy přibudou další. Polovina května sice přinesla potřebné srážky a krátkodobou úlevu od sucha. Závěr měsíce ale vrací do Česka teplé a převážně suché počasí. Na většině území do konce týdne téměř nezaprší a sucho začne znovu rychle zesilovat. Správa železnic v Hostivici u Prahy tento týden zahájila stavbu elektrizované trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029. Lebku svaté Zdislavy církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti. Pak ji chce vrátit do hrobu.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí TG Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamu.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. I dnes to bude vaření s pivem a na pivě a sehnal jsem méně tradiční a známý recept. Bude to kuře pečené v zelí na pivě. Je to moc dobré, já jsem to ochutnal a je to fakt vynikající. Jedno kuře, 500 gramů kysaného zelí, 500 gramů brambor, 100 gramů sádla a na tom prosím bych trval, protože bez toho sádla to prostě není ono. 50 ml černého piva nebo polotmavého, 4 bobkové listy, sůl, pepř, cukr. Pekáč posypeme cukrem a necháme skaramelizovat. Přidáme kuře, naporcované na kusy, přidáme sádlo, brambory a pečeme do zlatova. Ano, můžeme přidat tomu i brambory. Přidáme taky bobkový list a zelí, pochopitelně. Šoupneme to do trouby, zalijeme pivem a pečeme na 180 stupňů Celsia asi 40 minut. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Výluky v železniční síti, které potrvají i přes víkend. Plzeň Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, tady se to týká jen osobních vlaků. Kralupy nad Vltavou, Kladnodubí, Rousínov, Přerov, Strakonice, Blatná, České Budějovice, Sumerau, Moravský Beroun a Rýmařov, Bruntál, Klatovy, Přeštice, Dolní Poustevnava, Čandau a Vsetín, Půchov. To jsou výluky nepřetržité železniční, které potrvají i přes víkend. Šťastnou cestu!

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě. Country rádio. To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Country rádio.
4: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Nohama stírám rosu na kolejích.
8: Ježišmarja, to je paráda.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nejvíc country a české.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Hello, darling. Nice to see you.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Country Radio.
1: Já viděl žábu soustružit a koně frézit.

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

Ahoj kamarádi, tady je Zdenál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný.

0: Chvíli, návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Příznivce hudby zvané country zdraví opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bez junior. Pokud máte u sebe nějaké cennosti, nebo dokonce finanční hotovost, buďte prosím dnes obzvláště opatrní. Hned v úvodu dnešní dvorany se totiž budeme věnovat zločinu. A hned tu mám jednu velkou lahůdku. V roce 1970 vydal Louis Armstrong svoje country album a na něm i klasický moritát o vraždě v Millerově jeskyni.

Také na současné country scéně má zločin svoje místo. Zpěvačka Miranda Lambert v písni Prach a broky vypráví dramatický příběh ženy, která očekává návrat svého násilnického manžela z lapáku a při té příležitosti jen tak mimochodem nabíjí brokovnici.

A do třetice ještě jeden zločinec. Steve Earle zpívá o rodinné tradici. Jeho praděda, děda i tatík pálili a pašovali whisky. On sám alkoholu neholduje, ale za to rozváží konopí do států, kde není úplně tak legální.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Od roku 1961 pravidelně každý rok probíhá hlasování, v němž členové Country asociace vybírají kolegy, které pak slavnostně uvedou do Country Music Hall of Fame. V roce 1994 se shodli na tom, že tím bude poctěn rodák z Bakersfieldu Merle Haggard. My se za ním vydáme až do roku 1969, kdy se mu podařilo přesvědčit bafuňáře z vydavatelství Capitol, aby mohl vydat konceptuální album věnované písním Jimmy Rogerse. One of these mornings Joe gonna leave his town.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Minulý týden jsme si představili první půlku maxi singlu skupiny Scarabeus, který vydal Pantone v roce 1972. Poměrně logicky bude dnes následovat ta druhá. Jak prosté, drahý Watsone.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře.

Je to taková hudební záhada. V roce 1996 vydala australská skupina Woodpeckers album s názvem Reason and Dreams a ještě v tom samém roce se minimálně jeden výlisek dostal do Čech. Jak se mě dostal domů, to je záhada.

Celkem 29. verze slavné Jambalaji je připravena. Tentokrát se téhle absolutní klasiky ujme příslušník slavného louisianského muzikantského rodu, Doug Kershaw.

Říkali mu Railroad Bill a byl to takový železniční Jánošík amerického jihu. Přepadal vlaky a říkalo se, že bohatým cestujícím bere a těm chudým rozdává. Popravdě si nedokážu představit, jak tohle mohlo fungovat v praxi.

A to je pro dnešek vlastně skoro všechno. Od mikrofonu se s vámi tedy loučí starší archivář druhé kategorie Beze Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek. Jo, a příště bude mít solo královna bluegrassu Rhonda Vincent.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
2: Když spustí housle, zaskejí vrou.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou

když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. DAB+, to je i country rádio.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckiáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. 23. ročník festivalu Bluegrass Jam proběhne tentokrát poprvé v Loděnici Děhylov. Vystoupí kapely Before Breakfast, Freďáci, Early Times, Veget nebo Goodwill. V areálu Loděnice bude zároveň probíhat dětský den. Vstup je zdarma, na festival i dětský den. Takže Loděnice Děhylov, neděle 31. května od 13 hodin. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tramské a swingové písně do jižních Čech v sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný čtvrteční večer s datem 28. května vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. I dnes jsem sáhl do svého hudebního archivu, někdy i hodně hluboko, ale mám pro vás také několik novinek a minimálně tedy tuším, že jedno velmi milé hudební překvapení, ke kterému se dostaneme za malou chvíli. Ale myslím si, že na úplný začátek by to chtělo něco, aby jsme se hezky rozjeli. Tak mě napadlo, to jsem si udělal takový hezký oslý můstek písni, kterou kdysi po roce 2000 natočil Travis Tritt, jedna z největších hvězd americké country a člověk, který vždycky miloval takovou tu progresiv country, přestože jeho srdce tepe v rytmu takové té tradiční country, tak se nikdy nebránil vlivům rocku, soulu nebo blues. Taky ne, nadarmo se kamarádí celý svůj hudební život s kapelou Lynyrd Skynyrd a s dalšími dokonce natočil jeden krásný duet s David Lee Rothem. A je to chlapík, který má opravdu country hluboko pod kůží. A tohle je písnička, se kterou vyrukoval, tuším, že to byl nějaký rok 2001, jmenuje se Start the Car. Přeji vám hezký večer.

touze, výtah stoupá výš. Na tvůj zvonek zvoním v dor.

To byl vynikající zpěvák, pianista a skladatel Roman Dragoun a jeho písnička Jako dým, respektive novější verze téhleté písně, protože on ji natočil už kdysi, ale takhle ji nahrál na desku Roman Dragoun projekt se skvělým tělesem B-Side Band, což je brněnská parta pod vedením Josefa Buchty, která mnoho let spolupracovala třeba také s Vojtěchem Dykem. V roce 1973 vydala skvělá kapela Doobie Brothers desku s názvem The Captain and Me. Jako takovou předzvěst vyslali do světa single v podobě dvou písní. Na straně B byla tehdy píseň Without You, no a na straně A z dnešního pohledu rozhodně jeden z jejich největších, ne-li největší hit, píseň Long Trail Running. Tu napsal Tom Johnston, což je jeden ze členů Doobie Brothers, a řekl bych taková, aniž bych chtěl ostatní pány upozadit, chraň Bůh, ale taková vedoucí osobnost, i když oni to mají rozděleno spravedlivě v kapele, ale on byl vždycky ten, který nosil nejvíc hudebních nápadů a také nejvíc zpíval. No a písnička Long Trail Running, tak ta se dočkala mnoha úprav a zpracování. U nás tuhle tu píseň třeba zpívali děvčata z Black Milk, byla to povedená verze, tehdy to holkám doporučil Karel Černoch a dobře děvčata udělala, že píseň nahrála. No a já vám ji teď pustím naprosto unikátní country úpravě, protože Doobie Brothers udělali před pár lety takové speciální album, kam soustředili všechny své největší hity a pozvali si několik kamarádů z country hudby, no a natočili je znovu a společně si zaspívali. A v téhleté písničce zazní tedy kromě hlasů Doobie Brothers také hlas veliké country hvězdy Tobyho Keithe a připojil se k ním ještě skvělý rocker, jednak zpěvák a také skvělý hráč na foukací harmoniku Hugh Lewis. A pojďte si poslechnout, co z téhleté klasiky udělali. Jak říkám, country verze.

Muzika je pro mě osobně celoživotní vášeň a taková, řekněme, magie. A mám na ní rád to neustálé objevování, že neustále objevuji v podstatě každý den něco nového v muzice, nové muzikanty, nové písně, nové hudební nálady. Samozřejmě zahrnuje to také setkávání. A já jsem dneska něco takového zažil, protože jsem dneska ráno byl na tenisu s mým kamarádem Jakubem Machuldou, což je člověk, který dělá naprosto senzační tribut Elvise Presleyho se vším všudy, co k tomu patří, s tou scénou a se vším, nejlepší Elvis tribut široko daleko. No a seznámil mě s muzikou dalšího úžasného muzikanta, který se jmenuje Jiří Vidasov. Já se přiznám, že jsem o něm neměl až do dnešního dopoledne ponětí a velmi se za to stydím, protože dělá nádhernou muziku. Je to jednak producent a také skladatel a pianista. A člověk, který, jak jsem pochopil, miluje také country hudbu, takovou, řekněme, tu jižanskou, takovou tu amerikánu. A dělá vlastně tu producentskou práci a skladatelskou pro další interprety, které určitě v mých pořadech ještě uslyšíte, ale naštěstí udělal jednu ze svých písní i tak, že si prostě sedl k pianu a sám si ji naspíval, což prý nedělá často. A já jsem pro vás jednu z těch písní připravil. Je to nádherná balada, která se jmenuje Domů. A on mě k ní dá takový zajímavý komentář, že vlastně všechno, kromě tamburíny, co v té písni uslyšíte, tak je dělaný na klavír nebo na hubu. To cituju. Samozřejmě to s nadsázkou. To slovo poslední, jinak je to všechno pravda a navíc je to všechno natáčeno takzvaně po starém old schoolově, jak se říká, pěkně analogově. Žádné digitální záležitosti a já z toho mám velikou radost. Objevil jsem pro sebe dneska další krásný hudební ostrov. Tak pojďme si poslechnout nádhernou píseň Domů, kterou hraje a zpívá Jiří Vidasov.

0: Spí, vracím se domů, mami, tam, kde to znám, a do pěšky a sám.
1: Tak to bylo v premiéře na Country Rádiu Jiří Vedasov a písnička Domů. Myslím si, že jeho písně ještě samozřejmě uslyšíte v průběhu následujících týdnů a dnů, protože těch skladeb má opravdu mnoho. I těch, na kterých se podílel co by skladatel nebo producent a nebo hudebník. Teď si uděláme jeden malý výlet do 90. let, což je moje oblíbená disciplína. Vy pravidelní posluchači jste to už tak nějak vytušili a tentokrát to bude písnička, která mi udělala ohromnou radost. Tuším, že to byl nějaký rok 1992, kdy Reba McEntire tuhletu píseň vypustila do éteru i s videoklipem a byla to opravdu veliká, veliká pecka. A je v té písni zase slyšet taková návaznost country hudby právě se soulem třeba a R&B muzikou. Ta píseň se jmenuje Why Haven't I Heard From You.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country je všechno, co se mi líbí.

To byla slovenská zpěvačka Jana Kirchner a její nádherná country píseň Okolo nás. Na tu pedal steel kytaru, kterou jste v písni slyšeli, tak na tu hrál s okolností můj kamarád Peter Sabaroš, což je jednak slovenský vynikající hudebník, hraje na dobro, na steel kytaru, ale také je to znamenitý pódiový, tedy pódio koncertní a studiový zvukař. A je to velmi šikovný a hodný člověk, tedy podotknout. Tak teď mám jednu písničku, která souvisí s takovým zvláštním seskupením, které fungovalo na scéně country od roku 1997 do roku 2009 a říkalo se The Wilkinsons. A jednalo se o takové rodinné trio otce a jeho dvou dětí, a sice Steva Wilkinsona a Amandy a Tylera Wilkinsonových, kteří se dali dohromady, společně zpívali a náradně jim to ladilo. Bylo to perfektní, úplně ty hlasy, jak jim šly dohromady, na nástroje hráli skvěle, měli vždycky výbornou kapelu ve studiu i na koncertě. Pochází z Kanady, z Ontária všichni, z města Trenton mimochodem. No a dobrá zpráva je, že oni tedy v tom roce 2009 přestali, ale od roku 2023 se sem tam sejdou, aby si společně zaspívali, ale bohužel tedy už bez tatínka, který se rozhodl, že jde do důchodu. Takže docela rád bych je někdy naživo ještě slyšel, protože muzika, kterou dělali, byla vynikající. Pustím vám malou ochutnávku písně, která sice nikdy nebyla v toho jejich repertoáru žádný veliký hit, ale je to perfektní vypalovačka a hlavně poslechněte si ty instrumentální výkony. Hned na začátku třeba to krásné piano. The Wilkinsons, Back on My Feet.

schne rozlitý mlíko, slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zapraných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel by jich. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí, z úbytku sil,

To byl František Segrádo a písnička S pomocí Boží. Bohužel František už mezi námi není, ale jeho písně naštěstí zůstávají a vždycky je rád poslouchám. Doufám, že vy také tedy. A teď mám pro vás další krásnou píseň, kterou v roce 1965 natočila kapela Beatles. Vypustili ji dokonce jako single z nového alba s názvem The Beatles. Na straně A byla známá píseň Help. No a na straně B byla právě skladba s názvem I'm Down, což je píseň z autorské dílny Paul McCartney a John Lennon. A oni vlastně úplně nepokrytě udělali takový cover slavné rock'n'rollové skladby Long Tall Sally od Little Richarda. Samozřejmě to není žádná kopie, tam se to odlišuje pochopitelně, ale přiznali tu inspiraci. A dobře udělali, protože ta písnička se okamžitě uchytila u posluchačů. A já mám pro vás teďka jednu takovou zvláštní verzi, která je teda hodně, to není ani country, to je prostě bluegrass, protože kdysi tuhle tu skladbu nahrála vynikající kapela Newgrass Revival. No a zpívá ji muž, který dneska už lehce zazněl, a sice John Cowan, což byl basista kapely Newgrass Revival, která už dneska bohužel neexistuje. A John Cowan je už několik let součástí kapely Doobie Brothers. Takže ten kruh se nám takhle hezky a zajímavě uzavřel. Tak pojďme si zazpomínat na Beatles, ovšem v bluegrassovém tempu.

Když jsem se dnes bavil o tom, že mám rád setkávání hudebníků, muzikantů, tak jedno takové krásné hudební setkání mám pro vás teď připraveno. A je to píseň, ve které se sešly dvě opravdové ikony hudební. A sice kytaristka, zpěvačka, skladatelka Bunny Raitt a také Ray Charles, The Genius. Genius, ano, tak ho přezdívali v branži a byla to obrovská pravda, protože Ray Charles byl naprosto výjimečný a on také velmi rád zpíval duety se různými svými kolegy, zpěváky, se zpěvačkami. No a tady z tohoto setkání s Bunny Raitt já osobně jsem měl velikou radost, protože tato dáma je jedna z mých velmi oblíbených interpretek, ale hlavně kytaristek, ovládá hru battlenekem na kytaru a to je naprostá senzace. Ten její duet se jmenuje Do I Ever Cross Your Mind?

Ray Charles a pan Ray, Do I Ever Cross Your Mind? No a to je z dnešní hodinky country všechno, co se mi líbí, téměř vše, až na jednu jedinou píseň, která za malý moment zazní. A tou písní se vrátíme do roku 1967, což byl rok, kdy u nás vznikala kapela Fešáci, respektive v té době to byly ještě Bluegrass Hoppers, respektive ještě předtím to byly Greenies, až později se z nich stali Fešáci. No a ta písnička, kterou bude zpívat Pavel Brimmer, tak je skutečně o nich, tak, jak to bylo, jak ta kapela vznikala, jak tu dobu oni vnímali. Tak pojďme se na chvilku přenést do téhleté krásné doby. Přeji vám hezký poslech, no a těším se na vás samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
1: Tereza.
0: Znáte je?
1: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
2: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
3: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. DAB+, to je i Country Radio.
4: Country Radio.
0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Tak i na tuhle tu nádhernou píseň, Když milenky pláčou v podání Tomáše Linky a jeho kapely Přímá linka, se můžete těšit 13. června na pražské Country fontáně, která se letos uskuteční na Štvanici, ale pozor, nikoliv na tom volném prostranství, ale přímo na tenisovém kurtu. Je 21 hodin 9 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman až do půlnoci pochopitelně. No a před námi písně třeba jako tahleta Dosedla jo, Dana Hakrová Tučňáci.

0: Mám pro vás pár historických událostí, které jsou spjaty s dnešním datem, tedy 28. květnem. Ta první událost je docela dobrodružná, protože právě dnes, roku 1310, uprchla princezna Eliška Přemyslovna v přestrojení za Stařenu z Pražského hradu. Roku 1889 byla ve Francii založena známá firma Michelin. V roce 1934 se v Kanadě narodila první paterčata, která přežila dětství. Roku 1935 proběhl první let německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109. Roku 1937 se Neville Chamberlain stal ministerským předsedou vlády Spojeného království. A v ten stejný den a ten stejný rok byl most Golden Gate Bridge v San Francisco oficiálně otevřen den po otevření pouze pro pěší. No a v roce 1961 byla v Londýně založena mezinárodní organizace Amnesty International.
1: Železářství syn and Terry, koupil jsem dva revolvery, běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery, než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniéry. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné hery jsou ty kvery. Však vysvětlujte, kdo byl Marshall Montgomery, když holky znají jenom Tom a Jerry. Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkouším.

0: A tak to chodí z pistolníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry. Až budou krev cedit, dcery budou dědit jedich revolvery.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

To byla Dana Hakrová a Tučňáci do sedla, jo, skvělá píseň. No i dneska slaví narozeniny mnoho známých osobností, pojďme si alespoň některé z nich připomenout. Tak roku 1883 se narodil významný dirigent pan Václav Talich. V roce 1884 druhý československý prezident Edvard Beneš. V roce 1941 herečka a také zpěvačka Pavlína Filipovská. V roce 1951 herec, divadelní pedagog, ale také režisér pan Svatopluk Skopal. V roce 1942 se narodila slovenská herečka Božidara Turzonovová. V roce 1968 se narodila australská zpěvačka Kylie Minogue. To byl idol mnohých hochů. V 80. letech byla velká pecka. No ale také se dnes narodila jedna skvělá zpěvačka, která se jmenuje Gladys Knight. Celým jménem Gladys Maria Knight. Narodila se v Atlantě v Georgii, takže už tím místem, kde se narodila, byla do jisté míry předurčena k tomu, jakou muziku si později vybere, ve které bude vynikat. A je to vlastně soul, R&B, ale také pop nebo gospel. A ona měla nádhernou přezdívku, jí se v brandě říkala The Empress of Soul, tedy císařovna soulu. A nebylo to náhodou, protože ona oplývá obrovským hlasem. I ve svých 82 letech dnes je to opravdu neuvěřitelná zpěvačka, byla také mnohokrát oceněna třeba mezinárodní medailí v Kennedyho centru. Také má samozřejmě na svém kontě několik cen Grammy. Dokonce časopis Rolling Stone označil jako jednu ze 100 nejlepších zpěvaček všech dob. No a těch různých ocenění je velká, velká spousta, ale důležité je, že i tahle ta dáma, soulová dáma, dokonce několikrát spolupracovala i s countryovými zpěváky. Bylo to s kapelou Old Dominion, to je v podstatě ta nejnovější spolupráce, tuším, že to bylo před 2 lety nebo před rokem, vydali nové album, kam si Gladys Knight pozvali, ale já vám teďka připomenu nádhernou píseň, kterou kdysi naspívala s Vincem Gillem, skvělým zpěvákem a kytaristou, který tím svým hlasem také krásně zapadá do škatulky soul, přestože to je naprosto ryzí countryman. No a společně natočili nádhernou skladbu, která se jmenuje Ain't Nothing Like a Real Thing.

Dostal jsem letos k narozeninám od svých rodičů nádhernou malou knihu, která se jmenuje Domov jako maják, aneb citáty Karla Čapka. Často si v ní listuji a jsou tam úryvky z jeho různých děl. A teď bych vám ocitoval jeden nádherný z obrázku z domova. Cestovat se nemá příliš rychle. Je dobře prodlet v cizí zemi, abychom jí přišli na chuť a pochopili aspoň něco z duše lidí a kraje. A právě tak cestujte zvolna i se svým gramofonem. Někdy vás ta hudba bude tahat i za uši, ale přemýšlejte potom o podivné duši lidí, kterým je požitkem to, co vám bude trýzní, a podivujte se bohaté složitosti světa, lidských ras a jejich zvláštních kultur. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 22. hodině.

22 hodin 10 minut tomu posloucháte čtvrteční večerní vysílání Kandriády a s vámi Petr Kocman. Tohle byl skvělý Marty Stewart a písnička Tempted, jeho veliký hit z 90. let. Píseň, kterou zařadil dokonce i na jedno své výběrové album. A dokonce jsem jednou zažil koncert, kde tuhle tu píseň zahrál na přání publika, když se dostavil s kapelou na přídavek, tak vykřikl nadšenému publiku, kterou z mých písní byste si přáli zahrát. A někdo, tedy přiznám se včetně mě, jsem zakřičel Tempted a říkal jsem si, no to stejně na to nedojde. A možná říkal, tak jo, tak zahrál Tempted a bylo to. A musím tedy říct, že náramně. A také jsem zažil jeden z jeho posledních koncertů, který byl zvláštní v tom, že má v kapele jednak potomka slavného Ella Scruggse, krále pětistrunného banja, a taky na tom turné byl s ním jako host vnuk Henka Williamse, tedy pravnuk Henka Williamse. A musím říct, že když vylezl na to jeviště, tak jsem viděl starého dobrého Henka. Přesně ta rachitická postava, měla sobě oblek, krásné bolo, klobouk a zpíval přesně jak jeho prapraděd. Úžasný zážitek. Tohle to všechno umí Marty Stewart, který mimochodem mi vyprávil o tom, když jsem měl tu čest se s ním setkat osobně, tak mi vyprávil o tom, že má celou sbírku různých těch starých kostýmů, těch countryových legend. On také výborně fotí. Mám od něj nádhernou knížku fotografií, protože on byl třeba ten, který zachytil Johnnyho Cashe v podstatě jako úplně poslední fotograf. A jsou to černobílé fotografie a ta výpověď je neuvěřitelná. Tak tohle všechno umí právě Marty Stewart. Takže doporučuji nejenom jeho hudbu, ale také jeho knihy s fotografiemi. Teď už si dáme Marušku Rotrovou a píseň Doma. Přeji vám hezký večer.

Když jsem vzpomínal v tom minulém vstupu setkání s Marty Stewartem, tak jsem si vzpomínal také na jedno podobné setkání Marka Ebena s jednou známou osobností. A on tu historku vepsal do jedné ze svých knih. Ten zápis byl pořízen 28. března roku 2019 a Marek Eben píše: Nějak letos odchází spousta lidí, co jsem znal. Před časem jedu v autě a hlásili, že umřel André Previn, klavírista, dirigent a skladatel, co dostal 4 Oscary a 10 cen Grammy. Hned jsem si vzpomněl, jak jsem s ním před lety točil Plovárnu. Bylo to v jednom pražském hotelu, on šel na pokoj převléknout a já jsem seděl dole v lobby s děvčetem, co mu dělalo po 2 dny v Praze průvodkyni. A to bývá často výborný zdroj informací. Tak jsem se trochu vyptával a pak jí říkám, on je maestro taky pěkný kanec, že jo? Protože on byl celkem 5x ženat a mezi jeho úlovky patřila i Mia Farrow, nebo krásná a slavná německá houslistka Anne-Sophie Mutter. A ta slečna povídá, no jo, na to se ho určitě zeptejte, on o tom dovede úžasně vyprávět. To mě trochu překvapilo, protože takové otázky nemám ve zvyku pokládat, ale když to řekla, začal jsem být na pochybách. Takže jsem se rozhodl, že budeme točit a až budu vědět, že mám své jisté, zeptám se ho. Tak jsme točili, on byl velmi příjemný, no a když jsem měl pocit, že mám své jisté, nesměle jsem se zeptal. Maestro, pořád jsou pro vás ženy tak velké téma? A přišlo mi, že je to celkem kulantní způsob, jak začít. A on povídá, myslíte v orchestru? A já řekl, ne, já jsem myslel v osobním životě. V tu chvíli se na mě maestro podíval, vypadal, jako by ho polili tekutým dusíkem a mrazivým hlasem mi povídá. A víte, že vám do toho absolutně nic není? No a já jsem řekl, to máte pravdu, děkuji za rozhovor. A bylo to. Je to pěkný příklad špatně zhodnocené informace. Dovedu si představit, že o tom André Previn dokáže opravdu kouzelně vyprávět, pokud to vypráví své půvabné průvodkyně, ale ne nějakému joudovi z televize. Tak se maestro dodatečně omlouvám, však vy už víte, že jsem to nemyslel zle.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Dneska slaví 79. narozeniny jeden opravdu výjimečný hudebník Leland Bruce Sklar, kterému se v branži říká Lee Sklar. Toho pána rozpoznáte velmi snadno i na docela velkou vzdálenost, protože on má neuvěřitelně dlouhé bílé vousy. Nosí brýličky, vypadá trošičku jak z Pána prstenů, postava, ale je to nesmírně milý pán a hlavně opravdu virtuózní, famózní baskytarista, který začíná s hudbou už jako malý hoch a v podstatě podle toho, co on říká, tak nejvíc ho ovlivnil to, když v televizi viděl show Liberačeho, což byl skvělý pianista, a toho natolik oslnilo, že začala hrát na piano, které jeho maminka doma shodou okolností měla, tak začala navštěvovat i hodiny a strašně ho to chytilo. No a potom najednou byl zásadní zlom v jeho životě, když slyšel samozřejmě Beatles. To se děje u většiny hudebníků. Beatles prostě byli naprosto zlomoví. Bez ohledu na žánr. A toho opravdu chytlo hodně. No a začal mít touhu hrát na basu. Napřed to zkoušel na kontrabas, no ale potom zjistil, že když na kontrabas zkouší hrát s těmi nahrávkami, tak vůbec není slyšet, tak umluvil svého tatínka a šli někde v Hollywoodu do obchodu s hudebninami a tam za $80 tatínek zakoupil malému Lelandovi basové kombo, aby byl slyšet, no a pak už to v podstatě všechno začal se hodně vzdělávat na tu basu a opravdu se z něj stala jedna z nejvyhledávanějších osobností hudebního světa, protože on za tu dobu, co je na dráze hudebníka, tak hrál s takovými hvězdami jako Jackson Brown, Carole King nebo Linda Ronstadt s kapelou Toto, kde nahradil Mikea Porcara, když onemocněl. S kapelou The Doors také hrál, ale hrál také s různými country hvězdami, třeba ze Suzy Bogas a Lyle Lovettem. Ale nejvíce ho možná pamatujete, když doprovázel Phila Collinse. Já jsem se na něj nesmírně těšil, když Phil Collins byl v Praze, tak jsem se těšil, až uvidím Lee Sklara, a dneska má mě stál tam celý koncert naprosto nehnutě, ten obrovský bílý vous, a hrál naprosto neskutečně. On má navíc takovou zvláštní basu, takový signature model na zakázku, kde ty pražce má ze šikma, takže o to je to zvláštnější. Ale jinak on dlouhá léta působí v doprovodné kapele veliké hvězdy Jamesa Taylora. S tím opravdu hraje už mnoho desítek let, ale také je to velmi vyhledávaný studiový hráč. No a já bych ty jeho dnešní narozeniny rád připomněl jednou písní a měl jsem také docela honičku s tím, kterou vybrat, protože on za svůj dosavadní muzikantský život, představte si, natočil basové i jiné party na více než 2000 desek různých. A to nemluvím o televizních vystoupeních a tak dále. A jak jsem říkal, že často spolupracoval a dodnes spolupracuje, byť výjimečně, s různými country umělci, tak v 90. letech hodně spolupracoval třeba s Carlin Carter, s dcerou Johnnyho Cashe, a nahrál s ní mimo jiné i album, ze kterého pochází písnička, kterou jsem vybral a kterou jsem vždycky měl rád, a je k ní mimochodem i krásný videoklip. Ta píseň se jmenuje Unbreakable Heart. A všechno nejlepší k narozeninám Lee Sklarovi.

holky jinak koukali, dva co kecám se rděli, a my k tomu zpívali a za to fůru směli. Dvě čtyřky hezky za sebou, pořád byl mladej svět, to nohy

se culí, rychle se mění svět a je blázen, kdo bulí, že strkal by to zpět. Jen občas pozdechne si, hořce se usmívá, jak jede sedmý gumy, tak vzor

To byl Jarda Samson Lenk a jeho zpověď sedmdesátníka. Do konce hodiny stihneme už jenom jednu jedinou píseň a je připravena skladba, kterou nahrál před mnoha lety. Shodou okolností Samsonu veliký kamarád, také kolega a člověk, se kterým hráli v tom zvláštním triu, kde byl ještě Slávek Janoušek a sice Vlasta Redl, a je to písnička Co když. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině. Budeme soutěžit o knihu.

Posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia. Tohle byl samozřejmě jeden z nejznámějších country songů, Take This Heart. Kapela The Oak Ridge Boys je 12 minut po 23. hodině, s vámi Petr Kocman. No a jelikož je máj lásky čas, tak si dáme téma lásky. Nejen takové, co vydrží jen chvilku políbání pod rozkvětlou třešní, ale takové to celoživotní a na plný úvazek. Máte pochybnosti, že taková existuje? Ale ano, existuje. Konkrétní návod je jasný z názvu užitečné příručky Zamiluj se do sebe. Italský trenér osobního rozvoje Tiberio Faraci ji pojal co by průvodce seberealizací. Rozhodně to nejsou jen teoretické poučky, protože zásadně používá příklady ze života. A jen tak mezi řečí sunuje moudrá a cvičení, jak se naučit mít se rádi, takový jací jsme. Navíc je to docela vtipné čtení. Římský bůh Amor se stal symbolem lásky. Měl to vlastně geneticky dáno. No a víte, kdo podle mytologie byli jeho rodiče? To je otázka pro vás, milí posluchači, takže si připravte telefony, pokud chcete vyhrát tuto knihu, kterou jsem zmiňoval, o které jsem vyprávil. Číslo do studia znáte, 210 323 333, ještě jednou zopakuji, 210 323 333. No a mě zajímá, kdo byli rodiče boha lásky Amora. Tak za A, Venuše a Mars, za B, Diana a Jupiter, nebo za C, Vesta a Pluto. A můžete volat právě teď.

0: Tohle samozřejmě zdaleka není poslední song dnešního večerního vysílání, těch songů bude ještě mnoho, ale já už tuto chvíli vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Honzu. Honzo, dobrý večer vám přeji ještě jednou.
1: Dobrý večer, Petře, všichni slovy. Dobrý večer.
0: Tak, já jsem se ptal a zajímalo mě, kdo byli rodiče boha lásky Amora? A možnosti byly tyto: za A Venuše a Mars, nebo za B Diana a Jupiter, nebo za C Vesta a Pluto. No a vaše odpověď zněla, že to byly?
1: Přiznám se, že jsem hádal a hádal jsem Ačko, že to byla Venuše a Mars.
0: Ano, je to tak. Doplním pouze pro úplnost tedy, že Venuše byla bohyně lásky a Mars bůh války. Já tedy osobně, já se vám nedivím, že jste hádal, protože já jsem z toho vždycky zmaten, protože jsou římští bohové a řečtí. A tam se to míchá, všechno motá, takže tam taky nikdy přesně nevím, kdo a jak. Honzo, ještě jednou vám gratuluji, kniha za vámi letí hned zítra, užijte si a posílám ještě jednu krásnou písničku Petra Bendeho. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Moc krát děkuji a všem hezký večer.

No, teď se z Karlína vydáme na chvíli do Španělska, protože jsem si vzpomněl, že mám vůči vám, milí posluchači, jeden malý rest. Tuším, že to bylo minulý týden, kdy jsme se bavili, a to už nevím vlastně z jakého důvodu, o Španělsku. A říkal jsem vám některé zajímavosti a slíbil jsem, že jich je tolik, že je nedokončím a že vám je řeknu druhý den. Což se samozřejmě nestalo, ale jelikož to tady mám v poznámkách, tak teď jsem to objevil. Tak mám ještě pro vás nějaké malé zajímavosti o Španělsku, které jste třeba mnozí nevěděli. Tak třeba věděli jste, že Španělsko má během léta více turistů než obyvatel. V roce 2016 totiž Španělsko navštívilo 75 milionů lidí, zatímco tam žije v uvozovkách pouze 46 milionů lidí. No, nejčastější španělský příjmení je Garcia a nosí jej zhruba 1 380 000 obyvatel, tedy asi 3,5% obyvatel Španělska. No a toto příjmení pochází z baskyčtiny a jeho etymologie je podobná našemu Novákovi a nebo Novotnému. Nejstarší existující maják na světě, to mě zajímá eminentně, protože já majáky miluju a jak můžu, tak je navštěvuji. Tak nejstarší existující maják na světě je právě ve Španělsku a nazývá se Herkulova věž. Byl postaven v prvním století a pozor, je stále funkční. Najdete ho v oblasti Galicie v blízkosti města Santiago de Compostela. Já jsem mimochodem viděl nádherný maják loni v Norsku, když jsem byl v Alessandru. A tam byl opravdu v přístavu, v maríně byl takový malinký majáček a byl uspůsoben na to, aby se v něm dalo bydlet. A měl jsem štěstí, že zrovna tam šla paní na obhlídku, asi majitelka, tak jsem se zeptal, jestli můžu nahlédnout dovnitř. A ona říkala, určitě pojďte, já tady zrovna to pronajímám, nějací novomanželé tady budou trávit první noc. Tak mě tím majáčkem provedla, bylo to rozkošné, musím říct, postel, tam byla normální koupelna, toaleta, byla tam připravena láhev šampusu a nějaké bombóny. No, opravdu rozkošná záležitost, tak jsem říkal, že budu muset v nějakém majáku s mojí paní přespat, protože to je vrchol romantiky. No, jinak Španělsko, abych se vrátil k tématu, má nejvyšší počet barů ze všech zemí Evropské unie. Představte si to. No, je pravda, když jsem tam byl vlastně před tím týdnem v Barceloně, tak na Rambla, což je ta hlavní ulice, tak tam je jeden bar vedle druhého a když jsem zašel do těch bočních uliček, což jste možná viděli na mém Facebooku nebo Instagramu, tak tam bylo těch hospůdek taky spousta a vlastně vůbec nevím, jak se všichni můžou uživit, ale evidentně ano. No a také důležitá věc, to už bude poslední, podle španělských zákonů musí být řidič plně schopen řídit vozidlo, reagovat na nenadálé situace a zabránit možnému ohrožení účastníků provozu. Z toho důvodu, a to je důležité a hlavně pravdivé, je zde nezákonné řízení v žabkách nebo na boso. No a pokud vás takto policie nachytá, tak si můžete přijít na pěknou pokutu, která je až 80 eur. Takže pozor na to, neřiďte v žabkách ani tady, je to opravdu nebezpečné. Tak a teď už vám zaspívá dnešní oslavenkyně, dáma, která v současné době bydlí v Kalifornii a jmenuje se Kobe Seylat. Ona dneska slaví narozeniny, je to výtečná zpěvačka, skladatelka, pianistka a tohle je jedna z jejich nejslavnějších písní, řekl bych asi největší hit, který po dlouhých letech nahrála znovu společně s country zpěvačkou Maren Morris. Ta píseň se jmenuje Fall for You.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

0: budeš chtít.
1: Za 11 minut odbije půlnoc, já se s vámi tedy, milí posluchači, pro dnešní večer loučím. Budu se na vás těšit zítra, tedy v pátek, víkend před námi. Ve 20 hodin si nalaďte pořad country, je všechno, co se mi líbí. Už mám pro vás připraveno mnoho písní, doufám, že vás potěší. No a rozloučím se s vámi jedním krásným citátem, který kdysi vyřkl Konfucius, který řekl, že je lepší položit otázku a vypadat hloupě 5 minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. Přeji vám klidné sny a zítra na naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap.

když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Jako tradičně v tuto dobu nás čeká v trampských tamtamech rozhlasové otevírání řek. A koho jiného bychom na tuto událost měli pozvat, než našeho milého vodáckého zpravodaje Mílu Pražáka. Ahoj Mílo, zdravím tě ve studiu.
2: Vodácké, ahoj!
1: Náš pořad doprovodí živým hraním vokálně instrumentální skupina Xtet, konkrétně je tu s námi Lenka Valinová.
3: Ahoj!
1: Eva Hejdová.
4: Ahoj!
1: Lucie Bártů.
5: Ahoj!
1: Viktorie Bazáková.
6: Ahoj!
1: Petr Hejda.
7: Ahoj!
1: A Štěpán Štrupl.
8: Ahoj!
1: Víc nás ve studiu už být ani nemůže, tu ještě Jiťa Pražáková, ta je za mnou, ta mluvit nebude, ale hlídá nás tady, abychom nezlobili. Každopádně dneska se bude hodně hrát a zpívat. Na začátek bych pustil písničku, která mě mile překvapila, když jsem minulý rok s kamarády splouval Ohři, tak tam hrála taková banda mladých trampů Žalmana. Tak tím začneme a pak už se bude hrát a zpívat naživo.

0: Na Country Rádiu posloucháte čistě vodácké tramské tamtamy. Dnes máme Mílu Pražáka, taky máme plné studio skupiny XTET, ale první na Mílu. Já jsem si vlastně uvědomil, že za tu dobu, co my si tady spolu povídáme, těch 5 let, co sem za mnou chodíš, vždycky v květnu, tak jsem se tě ještě nikdy nezeptal vlastně na historii vodáctví. Já vím, že ty jsi velice erudovaný v této oblasti. Řekni mi, prosím tě, vodáctví v českých zemích, jak ho známe dneska, souvisí až s trampingem nebo jde o starší fenomén?
1: Děkuji za tu otázku, Kubo. Jak jsi na to prosím tě přišel, že já jsem ten erudovaný?
0: No, protože ty jsi spolu zakládal vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou.
1: Správně, je vidět, že to máš nastudovaný. Spolu s Jiťou a ještě s dalšími kamarády, a to je důležité potrhu, jsme zakládali vodácké muzeum a zatímco já s Jiťou jsme byli ty tvůrci těch vitrín a toho, aby to všechno fungovalo, tak jsem tam měl ty kamarády, zdravím Vláďu do Brna, zdravím Janka Gazdu, ty, kteří opravdu jsou erudovaní a který, když se zeptáš, kdy který vodák vyplul, tak ti to hned řekne, ale já jsem tím tak trochu jako nepoznamenán, ale víš, jak to je. Že se vždycky říká, kdyby vám připadlo, že tady nic nedělám, tak já to tady řídím, takže já od toho mám ty lidi. Nicméně něco jsem přece si zapamatoval, takže třeba existoval jakýsi rytíř z Pašiněvsi, který měl v erbu kajak. To je hezký, to je, dejme tomu, dalo by se říct, nechci říct středověk, ale pozdní středověk, stejně to nikdo neví, takže můžeme to zařadit i do nějakého století, ale zmínil bych to, co už každý ví, tak to je wrestler Ořovský, který byl takový velký talent, který jezdil na lyžích a tady vlastně dovezl i kánoj a jezdil na kánoji. A toho my bychom vlastně pokládali jako takového zakladatele tady české kanoistiky. A přijde nám moc líto, že když jdeme se podívat na náš hrob na Vyšehradě, kde má Reslad Ořovský svůj hrob, tak tam má zapíchnuté lyže a my si říkáme, někdo z těch vodáků by mu tam měl dát pádlo, takže prosím vás, to je výzva.
0: Dobře, tak Mílo, každopádně, ona masivní oblíbenost vodáctví přichází kdy v našich dějinách? Já vím, že v tom trochu plaveš, ale řekni mi, je to ta první republika a rozvoj trampingu?
1: Je to určitě první republika a rozvoj trampingu, protože zatímco wrestler Ořovský se snažil to brát jako hodně sportovně, tak potom tramping to pojímal spíš jako romanticky a byla v tom hodně ta příroda. A to se samozřejmě lidem líbilo, protože my jakožto národ sice jsme sportovci, ale taky jsme trochu lenoši a jsou mezi námi, a já se k ním patřím, vodáci kochači, kteří nechtějí hltat kilometry, ale kteří se chtějí dívat na tu přírodu, mít sebou kytaru, zahrát si nějakou písničku a to právě souvisí s tím trampingem. Nicméně, pokud mi dáváš takovýhle hluboký otázky, já bych posluchače Country Rádia navnadil, že samozřejmě já to vím strašně moc, ale existuje právě to vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou a kdo jste tam nebyl, tak tam je to všechno velmi precizně popsáno, takže kdyby vás něco zajímalo, určitě se tam běžte podívat, je to tam krásné a můžete si tam počíst a dozvíte se tam úplně přesně všechno.
0: Já ale vím, co ty by si vědět mohl, protože trampové
1: to
0: přesně...
1: To vypadá, jako kdybych nic nevěděl.
0: Podobně zaměření, takový ty kochači, vymysleli názvy jako Velká řeka, Hadí řeka, Zlatá řeka. Napadá tě takhle z fleku nějaký jiný název, nějaký vtipný, který si třeba slyšel během svých toulek?

0: My jsme kdysi dělali vodácký slovník, teda ne jako přímo řeky, protože to už vymysleli Trampové, ale třeba jsme dávali, ptali jsme se lidí, co si myslíte, že to je koňadra? Jo, tak většinou lidi si myslí, že to je podprsenka nebo něco takového, slyšeli tam ty ňadra, že jo? Ale koňadra vlastně je koníčkovací šňůra, jo? Takže to bylo takový vtipný, nebo když se říkalo, jeden z vodáckých záběrů je ulomit. No tak jako člověk neznalý by řekl, ulomím kus lodi, ne, tak to je prostě záběr pádlem od lodi, jak se odlamuje nebo ulamuje, takže to by mohlo být vtipný, ne?
1: Dobrý, tak. Každopádně Mílo, stačilo. Já bych se zeptal Štěpána Štrupla teď z XTETu, protože jsem se dozvěděl, že on je umělecký vedoucí tohoto velkého tělesa. Štěpáne, vy fungujete od roku 2006.
2: Je to tak.
1: Jaké písně tvoří váš repertoár?
2: Ono se to lehce mění, a jenom lehce, protože já, když jsem před skoro 20 lety holky potkal, protože to byla vlastně parta holek o generaci mladší, než jsem byl já, tak jsme dali dohromady jenom vokální skupinu a oni tenkrát přešli, jestli bych s nima to jim nějak nepomohl dát dohromady, a já jsem říkal, budem dělat spirituály. Takže původně to byly jenom spirituály, no a pak postupně se nabalovalo Osvobození divadlo a folkové písničky. A to byl ten začátek, že jsme byli jenom vokální skupina. Hmm. A v covidu jsme seděli se zavřenýma rukama, zavřenými ústy. A tak jsem přišel s nápadem přihodit ještě nástroje a tím se to trošku oživilo, že dneska dáváme něco jenom vokálně a něco i s tím instrumentálním doprovodem.
1: Já bych vás teď požádal o první píseň vaši dnešního večera. Co byste tam měli?
0: No, Štěpáne, to my jsme se právě domlouvali, i Kubo, že já se k tomu musím přihlásit, protože já jsem na Facebooku psal, že budeme mít jednu vodáckou písničku. A je to písnička, kterou já jsem si vždycky na Tremských Pikovicích přál, když jsme ještě dělávali, aby mi tam někdo zahrál. Ty jsi říkal, že jste mi to hráli, to už jsem zapomněl. Nicméně to už je stará historie, Pikovice už neděláme, ale Štěpán tu písničku nacvičil, takže to je písnička pro vodáky.
1: Řekl konferenciér skupiny XTET Míla Pražák a vy se nyní můžete těšit živě na... Řekl si, o jakou písničku jde?
0: Neřekl, to samozřejmě museli všichni natěšený.
1: Tak jo, tak do toho.
2: A je potřeba říct, že jsme ji hráli teprve jednou. Takže doufám, Mílo, díky tobě je to podruhé, doufám, že ne naposled.

0: Přátelé, to nebyla studiová nahrávka, to živě zpívala skupina XT2 ve vysílání Country Rádia v pořadu Trmské tamtamy. Každopádně Štěpán si bere basu, čeká nás píseň další, poprosil bych pana konferenciéra, zda by ohlásil další píseň.
1: Konferenciér už tady stojí a samozřejmě ohlásím, protože my jsme slibovali i písničku pro horolezce, protože někteří z vodáků jsou samozřejmě i horolezci. A ono to má takové spojení s naším vodáckým muzeem, protože jeden z významných fotografů, kteří fotografovali vodáky, tak byl pan Hekl, který zahynul na Huascaránu. A o tom je ta písnička, že jo, Štěpáne? Je to tak?
2: Zase jsi na vině.
1: Zase jsem na vině.
0: Tak do toho.

Ve čtvrtek 23. dubna 1970 odcestovala z Prahy do Limy výprava československých horolezců vedena doktorem Arnoštem Černíkem. Jejím cílem byl vrchol nejvyšší peruánské hory Huascarán.

neděli 31. května večer postihlo Jihoamerickou republiku Peru katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo desítky tisíc lidských životů. Ve sněhových masách nedaleko jezera Lianganuco zmizela výprava československých horolezců, kteří sem přišli pokořit nejvyšší horu peruánských And, Huascarán.

0: To byla síla. Krása, moc děkuju. Cítil jsem v tom takovou až takovou indiánskou romantiku, i když to s tím nemělo moc nic společného, ale možná je to děvčaty. Každopádně, pojďme zase za muzikou. S Mílou Pražákem máme oblíbenou jednu skladbu, ta se jmenuje Zakazuje se, a zatímco on je ten, který by zakazoval, tak já bych povoloval. Bude nám to hrát Wander do 50. Tak příjemný poslech.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Tak posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu. Teď jsem byl tak rozhozen děvčaty a jejich skvělým projevem, že jsem pustil špatnou verzi skladby Zakazuje se, nikoli vodáckou, ale tremskou. Doufám, že mi to odpustíte. Ale na vodáctví a věci kolem toho tady máme Mílu Pražáka, ten to nahradí. Mílo, když jsme se bavili o tom, že otevíráme řeky rozhlasově, tak praví vodáci ale už určitě řeky otevřeli, že?
1: Tak to je otázka, co jsou praví vodáci, nicméně já bych se ještě vrátil k té písničce, co si pustil, protože ono to bylo správně, že si pustil tremskou verzi, protože ta písnička potom, aby to posluchači nezapomněli, tak právě bude pro ty trampy, tu jsme si připravili, ale já se zpátky vrátím teda k tomu odemykání. Odemyká se zhruba někdy od dubna, ale představte si, že jsou i vodáci, kteří vůbec nezamykají a vůbec neodemykají, protože jezdí celoročně, jezdí ve sněhu, jezdí v ledu a dokonce vlastně my tady s Jiťou jezdíme na štědrý den, štědrodenní ohři, je to už náš každoroční štědrodenní rituál, kdy vlastně je nedopečený kapr, nedodělaný oběd, ale jedeme na vodu, jedeme za kamarády právě horolezci na svatožské skály a tam se zpívá, hraje a my tam přejdeme na těch kánojích. Takže pro nás vlastně, i když na ohři zamykáme a odemykáme a dělá to krásná víla z lokte a má už dneska malé vílátko, tak my vlastně teda jezdíme, dalo by se říct, už celoročně, ale to odemykání a zamykání na ohře je opravdu hezké. A nejsme v tom jediný, samozřejmě každá řeka má svůj rituál. Někde je třeba dědek Sázava na Sázavě, jinde to jsou zase jenom vodáci, kteří to nějakým způsobem odemknou a zamknou. Ale patří to k tomu, že pak už se jakoby ukládají ty lodě do těch stodol a pak už se o té vodě jenom povídá, kdo co sjel, jaký to bylo a kolik se vypilo piva.
0: Minulý rok jsme mohli vidět takové šílené fotografie z Českého Krumlova, kde, já nechci říkat vodáci, spíš turisté na raftech prakticky zabarikádovali celé koryto té řeky. Ptám se, dá se tomuhle nějak předejít a řeší se to nějak?
1: Určitě dá se tomu předejít, jeďte na jinou řeku. Je to úplně to samý, jako když uděláš fotky z jizerské padesátky, kde se zabere úplně celý hory, je tam spousta lidí. Prostě je to o tom, že jsou některé dny, jako na Cyrila a Metodě v červenci, kde se všichni Češi, už je to takový trend, rozhodnou jet na vodu a všechny řeky jsou plné a z toho jsou potom ty fotografie. Samozřejmě, že Vltava je taková nejexponovanější, tam opravdu je to, dalo by se říct, přes ty prázdniny, ale když já to vemu u nás na Obři, na Berounce, na Otavě, na Lužnici, tak tam tohle to se většinou nestane, protože vodáci se rozptýlí a chtějí jet i jiné řeky, než ty, kde se je na každých 100 metrech hospoda.
0: Mílo, přicházím za tebou jako tvůj kamarád s prosbou o radu. V půlce srpna chci tento rok na vodu. Nechci na ohři, protože tam jsem teď byl dvakrát za sebou. Berounka je na mě často línej volej a tak se ptám, Sázava, jezera, nebo kam by si v půlce srpna ty vyrazil a rovnou říkám, nepotřebuju mít každých 5 kilometrů zastávku v hospodě, radši hltám kilometry, ale mám rád i hezkou přírodu a hlavně, aby ta voda trochu tekla.
1: Takže hezká příroda, dobrý tramping, aby tam nebylo moc lidí.
0: Tak.
1: Colorado. Jedině Colorado ve Spojených státech, Arizona.
0: Dobře.
1: Ne, dobře, to je daleko, ale myslím, že tak daleko není Hron na Slovensku. Hron krásně teče, je tam nádherná příroda, vlastně na jedné straně Nízké Tatry, na druhé straně Slovenské Rudohoří. Krásný peřeje.
0: Takže jezera Sázava to rovnou odepisuje, že nebudu spokojený.
1: Jezera je hezká, ale v tom horním toku většinou nebývá voda, v tom středním toku je to hrozný volej, takže to bych jako nedoporučil. Sázava tam bych tě poslal, protože tam vodácké muzeum, ale je to taky volej, co si budeme povídat. Doporučil bych Hron, ten je výborný.
0: Dobře, tak děkuji, řeknu to doma. No a ještě poslední věc, čekají nás letos na českých řekách nějaké novinky či změny v povinnostech, o kterých bychom měli vědět?
1: Tak jedno pivo si dát vodák může, což je dobrá zpráva. Někde jsou novinky takové, že jsou nějaká omezení, že se třeba v Českém Krumlově přenáší lodě, ale to se prostě hold tak děje, že se někdy předělává jez. Ale co se týče jako těch zákonů, tak to je pořád stejné. Akorát, co já zjišťuju, tak vlastně vodáci čím dál častěji nevozí kytary, ale takzvaný vreštibůdky, jako hovorí náš kamarád Gogo ze Slovenska z Hronu. A je to takový nešvar, že prostě na té kánoji místo, aby se zpívalo, tak se pustí prostě reprodukovaná hudba. My to nemáme rádi, vždycky k takový lodi přijedeme, vememe jim vreštibůdku a zahodíme ji do vody. Takže kdo nás potkáte, tak víte, na koho jste narazili.
0: Tak pojďme zase za muzikou. Ivan Mládek se Zelenáč nám řekne, že Labe je hluboká řeka a Malina Brothers nás vezmou na Metuji. Tam totiž lítají ledňáčci. Tak příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

0: České řeky dnes otevíráme v tremských tamtamech na Country Rádiu za doprovodu Míly Pražáka a skupiny Xtet. Mílo, ty si tedy dnes přived tuto partu, kde si na ně narazil?
1: Kde se dalo? Ne, tak je to o tom, že vlastně děláme festivaly folkové a tremské hudby a vlastně mi možná doporučil náš dvorní zvukař Pája Lišák, takže tím se u mě vyskytli a my to máme tak, že vlastně máme rádi kapely, které mají rádi nás, na které se můžeme těšit, takže z toho vznikla nějaká spolupráce a samozřejmě je to taky o tom, že když Štěpánovi řeknu nacvič tuhle písničku, ta se mi moc líbí, tak on ji nacvičí, že jo, takže to...
0: Štěpáne, já bych se teda teď zaměřil na tebe. První asi se jenom zeptám, bude s váma ten Míla jezdit jako ten konferenciér? Hodíš mu lano?
2: No, jako já myslím, že by to bylo super, protože takhle jsem konferenciérem já a to už se možná omrzí za chvíli, tak a Míla by byla určitě nová krev, jenom nevím, jestli vzdálenost Jindřichův Hradec a Mariánské Lázně budou úplně ideální na to kontaktování se na akcích.
0: Já jsem se koukal, že vy už máte 3 studiová alba. První otázka je, proč je nemáme my tady? Proč je tady nemáme v Country Rádiu a no na to se tam jako na první.
2: Já myslím, že se někde stala chybička, protože když Country Rádio ještě nesídlo tam, kde sídlí, tak si myslím, že první album určitě jsem dával do Country Rádia, ale možná se stěhováním ztratilo a jinak to samozřejmě můžeme napravit.
0: Já navrhuju, že ty dneska večer, až přijedeš domů, tak se zabalíš, vypravíš se na poštu, teda až ráno, až otevřou, až se vyspí. Děkuju. A poslal bys to sem. Co ty
2: určitě,
0: na to?
2: Budu moc rád.
0: A kdo u vás píše písničky?
2: No, to je jediná výhoda kapelníka v tomto souboru, že může psát písně tetám na tělo a v poslední době teda i Péťovi na tělo, už jsem si zvykl.
0: Já jsem koukal na vaše přehledné webové stránky x-tet.cz, tam všechno najdete, posluchači, že každý měsíc pořádáte takzvané folkové večery v muzeu. O co jde?
2: Je to taková novinka, musím říct, protože jsme začali letos, my jsme dřív pořádali festival zpívání nad Nežárkou, který se po 15 letech musel odmlčet hlavně z finančních důvodů a já jsem pořád hledal cestu, protože kamarádských kapel je spousta a vím, jak to všichni máme, že si rádi zahrajem a těch příležitostí není třeba tolik, takže jsme se dohodli s muzeem Jindřichohradecka, že uděláme letos takový nultý ročník na zkoušku, jestli to bude fungovat a jsem hrozně rád, že si ty pořady hned v lednu našli vlastně svoje diváky a každý měsíc prostě se ta kaple, kde se ty koncerty v muzeu Jindřichohradecka odehrávají, tak se naplní a zveme prostě spřátelené kapely. Teď jsme od začátku roku jsme tam měli Namátkou, Bonsai, Čtyři zdi, Péťu Bohuslava, Echolamu a budeme mít pauzu přes léto, protože myslím si, že těch hudebních akcí je přes léto v podobě určitě festivalu Habakuk a budeme pokračovat v září, říjnu a listopadu, kde vím, že bude v září třetí míza, pak tam bude kapela Hrst a v listopadu s náma budou brněnské Mošny.
0: Připomenu, že vše naleznete na x-tet.cz a poslední otázka před vaším zpíváním tady, jak jste na tom vy s vodáctvím? Kdo z vás tak jednou ročně vyrazí na vodu? Přihlásí se někdo?
2: Tak já jako teďko mám lehce pauzu, ale je pravda, že jsem v minulosti pořádal tábory, vodácký tábory pro děti, takže dokonce jsem musel projít takovým tím kurzem a nevím, kurz teda úplně nezajišťuje, že dítě neutopím, ale nicméně to byla nutnost a myslím si, že české řeky až na výjimky mám světý v podstatě všechny a těším se, že konečně třeba letos vyrazím i s Mílou a Jíťou a bylo by to fajn.
0: Takže Štěpán prošel, co vy dámy? Jedna aspoň. Ne.
1: Aspoň na parníku jste byli, ne?
3: Na parníku, jo. My jsme jezdili s dětmi, když byli malí, tak to jsme jezdili, ale to už je dávno.
0: Tak, tohle přejdeme. Pojďme dál, co tam máte za další píseň?
2: To asi řekne konferenciér.
1: Tak je to na konferenciéra. My jsme slíbili našim posluchačům, že budeme mít i písničku pro trampy, takže teď bude trampská písnička a nechám na Štěpánovi, ať si tu písničku teda představí.
2: Byť je to vlastní úprava, tak se na rovinu musíme přiznat, že se jedná o hobousárnu a náš kamarád, náš kamarád Luboš Stráník kdysi přišel s tím, že by se mu líbilo tuhle písničku dělat jenom vokálně a protože to bylo v době, kdy my jsme neměli žádný nástroj, tak mě ta nedohraná tak jako se líbila, že vlastně to nás ve vokální podobě nemůže napadnout, abychom nedohráli. Tak snad dneska dospíváme. Takže nedohraná.

0: a dost.
1: Nádhera. Xtet zpíval živě ve vysílání Country Rádia. A já, jak s oblibou rád říkám, kdo umí, ten přidá. Pane konferenciére, vy víte, co bude dál?
2: Určitě vím, protože my jsme tady vlastně mluvili o těch počátcích vodáctví v Čechách a že to byl počátek vlastně, nebo souviselo to s trampingem, s tou romantikou. A co by byla romantika bez cowboyů a koní prohánějících se po prériích? Takže písnička Divokého západu.
1: Můžete, Štěpáne, asi.

0: na tři prostorové mikrofony u nás ve studiu Country Rádia. Teď dozněla tato nádherná píseň Klobouk dolů. Moc děkujeme. Pustíme si teď skupinu Pacific s Helenkou Maršálkovou. Ta vždy totiž všude upozorňuje, že na rozdíl od Tonyho Linharta nikdy nebyla tramp, ale zarytou vodáckou holkou. Tak se nám taky představí.
1: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: S Mílou Pražákem a skupinou Xtet dnes otevíráme řeky na Country Rádiu s tím, že jsme je vlastně už, dá se říct, otevřeli. A Míla Pražák je ještě tak činorodý, že pro občany v této vlasti pořádá hned několik krásných hudebních akcí. Tak přátelé, hudby milovní notýsky k sobě a Míla vás teď pozve. Tak do toho.
1: Tak ta první akce už je za námi, to byl vodácký festival ve Zruči nad Sázavou, ale můžu pozvat, to sice není úplně moje akce, ale když jsi tady říkal o tom konferování, tak, nebo moderování, tak jsem byl přizván k jednomu skvělému festivalu, k Sokolovskému dostavníku ve městě Sokolov. Je to údajně nejstarší festival folkové a trampské hudby v České republice a byl jsem tady přizván, abych to uváděl a Sokolovský dostavník bude teď v sobotu, přátelé, kdo byste chtěli přijet, tak tam je Honza Nedvěd mladší, Pavlína Jíšová a Bohadlo, Hop Trop, Sekvoj, Jimmy Buzman a bude tam i indiánské městečko a je to vlastně v Sokolově, v lodinici Dronte, tam, kam jezdíte na folkovou ohři. Další festival je takový domácký, protože už mnozí vědí, že bydlíme v Louce, ne na Louce, ale v Louce, v osadě Louka, kde je domácí festival, kam zveme naše milé kamarády a zveme tam i kapely, takže Xtet tam například bude tam strašlivá podívaná místní písničkáři a o dalších ještě rokujeme, kdo nás navštíví, ale co už víme program, tak to je na folkovou ohři, to je opět v Sokolově, tedy stejně jako Sokolovský dostavník a tam letos vystoupí Pacific, Xtet, strašlivá podívaná Mandala, Nové struny, Nový bronzosouři, finalista Porty a Echolama.
0: Bude to uvádět náš kolega Miloš Keller?
1: Miloš Keller pravidelně jezdí na folkovou ohři, jsme spolu dohodnutí, takže jestli svým spacím autíčkem dojede a trefí, tak zase bude se mnou. My spolu to teda většinou uvádíme.
0: Dneska tady byl a ptal se, jestli ho ještě chceš.
1: Miloši, chci tě.
0: Tak, to je důležitá zpráva pro kolegu Kellera. A teď k Xtetu. Řekni mi, Štěpáne, co vás v nejbližší době čeká a nemine?
2: V nejbližší době, když vezmu veřejnou akci, protože my třeba hrajeme pravidelně na promocích Vysoké školy ekonomické, tak budeme přesně za měsíc kousek od Prahy. 26. června budeme hrát v Chrástu nad Sázavou, to je dneska součást Týnce nad Sázavou, v kostele svaté Kateřiny. Taková krásná, nemůžu říct zřícenina, ale kostel, který je před zřícením a je tam parta nadšenců, kteří ho opravují, takže všechny ty koncerty tam dělají ve prospěch toho kostela. A samozřejmě v létě nebudeme chybět na akcích, které říkal Míla, nebudeme chybět třeba na prázdninách v Telči, takže určitě se máme šanci potkat.
0: A vy rozhodně posluchači na Xtet vyražte. A jelikož máme ještě trošičku času, pojďte tam něco vypálit. Co tam máte teď? Teď už je to bez konferenciéra.
2: Je to sice bez konferenciéra, ale vím, že by mi neodpustil, kdybychom tento spirituál nedali.
0: Tak, do toho.

0: Nádhera, moc děkuju. A máme ještě opravdu trochu času, pojďte ještě vypálit jednu, jestli máte něco.
1: Tak ještě jednu, jak já říkám, mildovku, protože nám ji věnoval Milda Vokáč. Chůze.

0: Děkuji, dnes nás doprovázel celým vysíláním, doprovázela skupina XTET, konkrétně Lenka Valinová, moc děkuji.
1: Ahoj, děkuji, mějte se.
0: Eva Hejdová.
2: Děkujem, zdravím.
0: Lucie Bártu.
3: Ahoj.
0: Viktorie Bazáková.
4: Hezký večer.
0: Petr Hejda.
5: Ahoj, krásný večer.
0: A Štěpán Štrupl.
6: Mějte se fajně, děkujem.
0: A o vodáctví nám velice zajímavě a poutavě vyprávěl Míla Pražák. Moc děkuji, Mílo, měj se moc hezky, ahoj.
7: Taky se měj hezky a zase někdy ahoj na vodě.
0: A vám posluchačům přeju příjemný zbytek dnešního dne a za týden naslyšenou. Ahoj.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Camping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Hýskov. Každý je od někud. A já jsem z Hýskova. Tak jako moje maminka, otec, brácha, obě babičky a dokonce i moje žena. Pravé Hýskováky pozná jazykovědec, pokud se dobře učil, už podle nářečí. Říkají například helej místo heleď, auto a gouč místo auto a gouč. A na místo úsloví dopadl jako sedláci u Chlumce, řeknou, že dopadl jako hoplovic kotě. Národopisci by měli vědět, že národním pokrmem jsou v Hýskově placky se škvarkama, zdobené mřížkou, která se udělá šmik-šmik nožem, a že z prosto národních zvyků se tam kromě Vánoc, Velikonoc, májů a posvícení dodržuje pálení čarodějnic. Ale i školený etnograf těžko pozná, že hýskovští dětci dodnes nosí něco jako kroj, který se sestává z placaté promaštěné bekovky na hlavě a z kalhot pod pupíkem. Ty v 70. letech někdo v Hýskově odkoukal a krátce poté se po celé Evropě, obou Amerikách a Africe vzedmula módní vlna takzvaných bokovek. Tyto kalhoty pod pás nosil i můj dědeček, kterému jsem jednou nesl oběd do hutě. Pracoval u pece a připadal mi v tom přítmí sežhavým železem v kleštích velkolepý jako Lucifer nebo jiný pekelný funkcionář. A já ho od té doby ještě víc poslouchal. Protože moje maminka pracovala u Jelínka, který vznikl na místě dědečkovy hutě, a protože moje žena pracovala v Prefě, která vznikla na místě inženýra Jelínka, a protože v Prefě pracuje kdejaký můj kamarád, soused a známý všeho druhu, nedivte se, že jsem s Hýskovem a Prefou propojen rodině i citově. S povděkem jsem tedy připsal své rodné obci k dobru, že se tam začaly vyrábět stavební panely. Vím sice, že panely jsou různé a dokonce ještě jiné, ale zúžil jsem si tento pojem na bytovou výstavbu. Prožil jsem totiž část svých mladých let v neutěšeně malém bytě a vím, jak je to k uzoufání, když nemá člověk dost místa k životu. Za čas se však panely staly i symbolem uspěchané, nepěkné architektury. A já z duše vždycky doufal, že tohle nepadá na hlavu těch, kdo panely vyrábějí. Nýbrž těch, kdo staví domy, budovy a továrny. Že s panely se dá pracovat podobně jako s cihlami. Že se z nich dá postavit nejenom stavba účelná, ale i taková, co lahodí člověčímu oku. Projel jsem pár zemí, kde jsem s troškou lítosti viděl, jak jim města a vesnice harmonují s krajinou, jak respektují její tvářnost výškou svých budov i tvarem domů a střech, jak jsou celistvé a netvoří směsici krabic postavených na ležato i na výšku, směsici střech rovných, sedlových, plochých i jiných. Že dokonce ani tovární budovy nepřevyšují jednotnou výšku místní zástavby ani výšku lesa. Asi to chce nejenom vykolíkovat staveniště, ale také se na ně podívat z odstupu a okruhu několika set metrů či několika kilometrů. Jen tak se dá vidět, o co by onen kousek země a krajiny neměl přijít. Tak jsem si řekl, že to povím, když se mohu vyznat rodné obci a lidem, které mám rád. Že vám poděkuji a že i poprosím, abyste se na každou krajinu dívali i těmahle očima.

to sekaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.